Ten lesní ťágry si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí. Nemyslím tátu, ale synťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s bráchou.

Pělí. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák kdysi koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím

0: co po deseti pivech mají potřebu říct mi ten srdcerejný příběh.
1: Ale vždycky jsem si myslel, že jsi čurák.
0: Tak to si směs plét, já jsem Martin. Mojí kapelu sponzoruje Cipralex, Pohodex, Neurol, ještě nějaká divná věc. Jedu furt kofejny na čas, furt cukr na nervy. A všude chodím pozdě a furt jsem na nervy. A tak v poslední době radši nechodím.

celý večer dokola ty samý fráze. Kapely jsou stejný, mění se jen název a kluby jsou jak tundra. Line-up čekuju jen jedním okem, jestli bude dneska večer koncert, anebo zase bude karaoke. Mamotáme se v kru.

i když pořádáme vejš. Nejsem na dobrý zvyklej, mám furt nejsem fix lej. Oddaluju si to pixelama veře, nebo tím, že o tom píšu esej. Zdalo se mi, že už nemám ani tebe.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudba na prvním místě. Express FM.

wstań a rzeknij, kdo seš, do pěšní. Vzadu tam, vdavu tam chcípneš, tak pojď mi, chci osobnost, nelamu, nudu a podobnost, hledej vdavu, ne. Viděl jsem chcípnout, vole, talentu stovky, pojď, slyšel jsem vylítnout kontrafakt trosky, začátek repu, PPS a pojď mi, pojď, Magore, jeli jsme, měli jsme.

0: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Music first.
7: Express FM.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express.
8: Music first.
9: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Více než čtyřměsíční uzavírka hlavní dráhy ruzyňského letiště 624 brzy skončí. Letošní etapa modernizace jejího okolí za zhruba 1 miliardu korun je hotová. Provoz se na ní má vrátit v tento pátek odpoledne. Odborníci kvůli rozmachu často ilegálního obchodu s mumifikovanými částmi těl varují před skutečným prokletím mumie, jaké hrozí sběratelům těchto památek i lidem, kteří jim zásilky doručují. Upozorňují na nebezpečí nákazy od dočasně neaktivních mikroorganismů nebo možné otravy látkami používanými při mumifikaci. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání, v odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Ševínského. Dnes bude většinou jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné středeční ráno s datem 12. srpna. Dnes přejeme všechno nejlepší k svátku Klárám. Krásný sváteční den. Tak po Zuzaně, Klára, myslím ano. si, že určitě nějakou znáte, tak ať to neprošvihnete.
1: Nějakou známe,
3: tak ji popřejeme.
1: Ano.
3: 7 hodin, 3 minutky k tomu. Basti Jungle Role Model, to je muzika, která nás čeká tady v první 10-minutovce v Express ránu. No, Vašku.
1: Ano.
3: Tak ten Ronaldo se konečně oženil.
1: Jo, ale bez žádných velkých jako oslav, obřadů, všechno to bylo takový jako maličký.
3: No.
1: Překvapivě.
3: Hele, mrknem na to, protože k tomu je samozřejmě celá story, kterou já jsem tady vyprávila, když to vypadalo, že bude ta velká svatba, tak si odvyprávíme tady příběh. No a Adélu jsme sice hráli před ránem, ale já mám jeden velký úspěch její, na který bychom mohli tak jako upozornit.
1: Dobře, tak teď tady hudba, pastil.
0: Express ráno.

0: Express FM. Čas 7 hodin a 10 minut. Slibovali jsme nějaký update, nějakou novinku ohledně slovenské zpěvačky Adély. Pojďme si tedy poslechnout, co je nového, babu.
1: Adéla vydala zatím svůj poslední single, který se jmenuje Ain't in the LA, a s ním sklízí neuvěřitelné úspěchy. Mm-hmm. Samozřejmě přichází i taková lehká kritika, protože dneska, když vydáš nějaký nový single, okamžitě někdo vytáhne, čím ses inspiroval a že to je jako něco, že to je jako tamto. Co se týká Adély a Ain't in the LA, tak je tady srovnání s We Can't Stop od Miley Cyrus. Adéla na tuhletu kritiku ještě navíc jako reaguje tím a počkejte, až se dozvíte, že na mojí skladbě rapuje stejný týpek, co na We Can't Stop, takže ještě je tam takovýhle jako spojení, takže se vůbec jako vlastně nebrání tomu spojení, kdo by se taky tomu bránil.
0: Jasně.
1: Co se týká těchto těch inspirací, tak myslím si, že dneska málo kdo vydá nový single v popkultuře, který by si od někud něco nepůjčoval, nebral více či méně otevřeně. Většinou je to lepší přiznat hned na začátku, než jít potom k soudu a muset zaplatit a ty lidi stejně potom přidat, že jo, do toho kreditu, a oni si potom stejně už berou ty centíčky, kterýma my tady taky kolikrát přispíváme, když to zahrajeme. Ale v čem spočívá ten úspěch? Za prvý, pokud jste viděli nějaký záběry z Lollapaloozy, kde Adéla vystupovala, tak musím říct, že dokonce mě některé ty momenty i dojímaly i mě. Ten velký úspěch, že ty vlastně Ain't in the LA byla v tu dobu v podstatě nová písnička, ale lidi už znali text, opravdu jako mávali, zpívali, bylo to takový hodně dojemný, že tady od našich sousedů někdo zažívá takovejhle velký úspěch. No a pak je to samozřejmě ještě další srovnání, který Adéla prožívá, protože Adéla byla součástí té Dream Academy, v podstatě takový, řeknu, jako reality show, ve který holky se chtěly stát hvězdama a chtěli se stát součástí takové hvězdní skupiny.
0: Ano, v podstatě takový jako BTS nebo tak.
1: Něco takového, v podstatě takový jako K-popovej vzor.
0: Ano.
1: No a nakonec z téhletý Dream Academy teda vznikla ta skupina, která se jmenuje Cat's Eye. No a Adéla vlastně, Adélu z té Dream Academy vykopli ale s tím, že by měla pokračovat solo. Oni prostě řekli, my si myslíme, že ty jsi natolik výrazná, že se do té skupiny vlastně
0: že
1: nehodíš.
0: Není týmová hráčka.
1: No, takže. Ale Adéla si řekla, vlastně asi jo, proč ne, že už jsem tomu investovala tolik času, takže opravdu je na té solo kariéře. No a teď se jí navíc podařilo, že Ain't in the LA vstoupilo do Billboard Hot 100. Nakonec je na krásném 85. místě, ale porazilo tím single od Cat's Eye Gnarly, který debutovalo na 92. Takže tleskáme úspěchy a samozřejmě těšíme se na první číslo jedna, třeba jednou v kariéře dorazí.
0: Mm-hmm. Hele, já jsem, ale takhle, určitě to půjde ještě nahoru. Já bych řekl, že okolo téhle holky ještě hodně uslyšíme a je velká škoda. A pořád si to tady říkáme, že ten její vyprodaný koncert v Praze, proč to někdo neudělá? Řekl bych, že skoro Outučko by to mohlo klidně dát. Nebo minimálně hnedka vedle to menší.
1: Myslím si, že určitě, protože za prvý si myslím, že by přijelo i spoustu sousedů z míst, kam nezavítá.
0: Ano, ano, je to tak. Tak děkujeme za ten napěk.
1: No, hele,
0: že už je Billboardu, to už je
1: jo,
0: super.
1: To je
0: pecka.
1: To už je hodně dobrý.
0: To je pecka.
2: Express ráno. S Babu Hači a Vaškem Mašindou.

0: Sigma a Birdie, Find Me. Ladíte Express ráno, čas 7.20. Připomínáme, že dnes Kláry mají svátek. Tak všechno nejlepší, holky. Z další hudby, Charlie XCX, Foo Fighters, Jamiroquai, nebo Overpass.
1: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko, přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!

0: Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Foo Fighters a Window na Expressu, 7 hodin a 30 minut. Říká se, že po zásnubách do roka, a to se tedy jako splnilo, pokud se budeme bavit o Cristianu Ronaldovi a jeho Georgině.
1: Já myslím, že spousta lidí ani nevěřila, že to opravdu nakonec dotáhnou. Myslím si, že se někteří domnívali, já jsem totiž objevila, že existuje nový pojem.
0: Ano.
1: Nevím, jestli jsi o tom slyšel i ty, ale existuje teď taková věc, jmenuje se to prý drž hubu prstýnek.
0: To je co, proboha?
1: To je něco takového, že vlastně že už jste spolu dlouho a většinou samozřejmě ta jedna strana začne jako nějak naznačovat, že by to chtělo ten prsten, že už byste mohli posunout jako na nový level, ten váš vztah. No ale ty nechceš ještě dělat oficiální zásnuby a tak se dávají teď takhle, někdo tomu říká hezky, takzvaný jako promise ring, že to je jako prsten, kterým slibuješ tu věrnost, ale nezavazuješ se právě ještě úplně k tomu, vezmeš si mě, až do roka to musíte udělat. Ale slyšela jsem i variantu, že se tomu říká drž hubu prstýnek, že prostě, hele, tady máš nějaký prsten, já ti slibuju věrnost, ale ještě nechystáme svatbu ani nic, jo? Aha. Ale prsten máš.
0: Chápu.
1: Ano.
0: Chápu.
1: Takže někteří se možná domnívali, že takhle, ještě tam byla ta teorie, že vlastně tím, že oni byli, že jo, někde jsou v té Saúdské Arábii, že oni tam tak jako trošku vlastně porušují místní zákony, protože spolu žijou na psí knížku, ale mají děti a tak dále, ale že jenom protože to je Cristiano Ronaldo, tak mu to jako dovolujou. A tak se někteří domnívali, že si jako Georginu chce vzít, aby to tam nebylo jako protizákonný. A nebo že jí dal tady ten držbu prstýnek po téměř, já nevím, oni spolu už byli 7 nebo 8 let tou dobou, mají spolu děti a tak dále. No, mně se to nezdálo, že by tak velký prsten byl držbu prstýnek, takže si říká, ne, z toho bude nějaká svatba, ale nemyslela jsem si, že to Ronaldo stihne do roka, protože on ještě prohlašoval takový ty věci jako
0: až bude trofej.
1: Georginu si vezmu, až vyhraju mistrovství světa, no. Tak to nevyšlo, to jsme samozřejmě viděli, asi většina z nás. Každopádně, tak já myslím, že 14 dní zpátky se někde v Portugalsku, nějaká portugalská televize se údajně dostala k oficiální pozvánce na svatbu a začali prohlašovat, že svatba je prostě v sobotu. Všichni tam běžte.
0: Jo.
1: No, tak svatba v sobotu, chudák prostě zničila, že jo, nějaký krásný svatební den, nějaký neznámý nevěstě, která se vdávala na Madejře před tou katedrálou, kde na ní čekala, někde jsem viděla 2000 lidí, někde jsem viděla 4000 lidí.
0: Ono se očekávalo, že to bude tam, kde se Ronaldo jako narodil, že jo.
1: No, takže lidi čekali, nevěsta teda bude na videích cizích lidí, nevím, jestli měla radost nebo neměla. No a nakonec včera večer já tak brouzdám po tom Instagramu a vidím Cristiano Ronaldo a Georgina a tam už je taková hezká fotka, jak se drží za ruce, mají ty prstinky a no tak to, gratuluju. Takže v pohodě, takže ten držbu prstínek se můžete strčit někam. Takže všechno dobře dopadlo a my gratulujeme a jsem zvědavá na nějaký fotky.
0: Jo, a prý to bylo strašně jako malý, že tam byly jenom jejich děti, že to bylo opravdu strašně intimní, což mě hodně překvapuje. A na druhou stranu, ona Georgina to tak jako chtěla, údajně, že nechtěla jako žádnou velkou svatbu. Není úplně ta, která by chtěla nějaký jako velký oslavy nebo vůbec takovýhle pompézní, jak se
1: jako
0: nemá
1: na
0: ráda.
1: Co? Georgina je hlavně ráda, že se to opravdu stalo.
0: Ano. Z prodavačky
1: good for her.
0: Jakoby. Z prodavačky v Gucci krámu. No. Tak nakonec takováhle celebrity svatba.
1: Takže všechno Mini. Dobře pro ní dopadlo, proč by dělal velkou svatbu a navíc proč by za to ještě měli jako utrácet další peníze. Přesně. Kolik lidí by museli pozvat?
0: A ještě i my, ale já nevím, jestli bychom měli čas. No já bych vlastně možná mohl.
1: Jo, já jako na tohle bych si asi chvilku udělala.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Komplikace najdete na D1, 25. kilometr ve směru na Prahu, autobus a nákladňák, tam jsou sobě, počítejte s omezením a komplikace také úplně uzavřená je 35. a to na trase Jičín-Turnov u obce Ktová. Tam spadl nějaký stavební stroj a nějaké traverzy, které úplně zablokovaly dopravu, takže je tam objížďka. Komplikace v tuto chvíli i v Českých Budějovicích, respektive v Kamenném Újezdě, kde se potkal osobák s nějakou tou zvěří, takže na silnicích je potřeba být opatrný.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí. Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
5: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
6: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
10: Express.

0: Tohle jsou Strokes, Lonely in the Future. 7:55. Babu, chodíš ráda na houby?
1: Pardon? Chodím ráda na houby, ale nechodím skoro na houby.
0: Nechodíš skoro.
1: Ale když jsem párkrát byla, tak mě to jako baví.
0: Jo.
1: Ale já většinou mám problém s tím, že bych chtěla jít na houby, ale vlastně vůbec nevím, kam mám na ty houby jít.
0: Jo, jo. No, teďka nemusíš chodit vůbec nikam, protože houby nerostou, prej budou až po prázdninách.
1: No, tak aspoň, jo.
0: A já jsem za to docela rád, protože loni jsem to prošvihnul, kdy lidi nosili, vždycky mě to tak rozčiluje, když lidi dávají ty fotky, ty košíky, se jako do prdínka.
1: Jo, a my se pak třeba párkrát vybičujeme, že jdem a já nikdy nenajdu nic. A
0: nic nenajdeš, protože už je to vyzbíraný. Takhle, má se chodit vždycky nějak po úplníku, kdy, ale to většinou je tak spojený i s tím počasím, který ale teďka jako se nekoná, že by někde byly nějaký, ani ráno není žádná rosa, nic prostě, takže prostě sucho, takže to jako neroste snad až jako na podzim. Tak jsem rád, jako, že jsem to úplně neprošvihnul. Víš, jako, že takový ten boom houbařský, můj syn teda jako byl na houbách, on houby nejí a jednou za rok ho vždycky doma přemluví, že teda jako půjde, dokonce i najde, ale jenom s takovým odporem to dává prostě do toho košíku a říká, tak, mám splníno a už letos nepůjdu.
1: A nijak to nemá rád vůbec?
0: Ne. On prostě jako houby nejí, takže k tomu nemá vůbec žádný vztah.
1: Aha. A to já mám ráda, ještě jak se to tak super oslizne.
0: Jo. A já
1: v polívce.
0: No, ježiši, já bych si dal hnedka kulejdu nějakou. Ne. Ale bez kopru.
1: Jo, Bán nemá rád kopr.
0: Ano, nemám rád kopr a to se o mě všeobecně ví.
1: Teda, takže když ti lidi posílají do kopru, tak je to pro tebe ještě jako dvojnásob.
0: No tak to je
1: bolestivý.
0: To je peklo. To je peklo. No takže jenom taková, v podstatě jsem chtěl tak jako udělat
1: jo,
0: téma, že
1: stres.
0: Prostě že nerostou a nemusíte se jako nic obávat, že jste o nic nepřišli.
1: Košík ještě uklidíte.
0: Ano, ale je připravený. Nikdy nevíš, kdy to začne. Za malou chvíli nás čekají další takové krátké zprávy. Můžeme říct, že je to přehled, ale teď Fall, Wet It Up Now.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Praha se pokusí zavést účinnější kontroly elektrokol a elektrokoloběžek. Tuzemská metropole chce při kontrole prokázat, jaký má stroj pohon a jestli splňuje současnou legislativu. Policistům bude k ruce mobilní válcový dynamometr a hlukoměr. Federální soudkyně v noci na středu zamítla exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jehož cílem bylo vytvořit federální seznam voličů a přímo zapojit poštovní službu Spojených států do volebního procesu způsobem, který by omezil korespondenční volbu. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Červená zvězda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, v němž prohrál oba zápasy s izraelským klubem Hapoel Bešvera. Bude většinou jasno, teploty až 29 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
3: Už víme, že houby nerostou.
1: A dlouho neporostou.
3: A neporostou. Víme, že Cristiano Ronaldo se skutečně oženil, takže už na to teďko zapomeňte, už vy to nebudete. Co víme taky je, že budeme hrát skvělou muziku. Tudor Cinema Club, Gracie Abrams, Jason Statham, tady vidím.
1: Mm-hmm. Tak slyšela jsi ten Disgruntled? Už ten single.
3: Ne.
1: Ráno jsme ho ještě nehráli. To je nátěr.
3: Je to nátěr?
1: To je nakopávač. Počkej, hele, když o tom mluvíme, tak ať to prostě, tak ať to hraje hned.
3: No.
1: Jo, já takhle přesunu.
3: Přesuň to.
1: Já už jsem to přesunul.
3: Takže středeční nakopávač.
1: Přesně tak.
3: No tak pojďme na to.
0: Express Ráno.
2: Express FM. Novinka.

0: Tohle jsou Tudor Cinema Club. Vyskočil na mě na internetu takový jako dotaz, taková anketa na sociální síti. Uh-huh. Existuje nějaký jméno, který by se mělo zakázat? Překvapilo mě, kolik lidí by zakázalo obvyklá jména. Si myslím jako pro někoho.
1: Ano.
0: Jakože asi nejčastěji tady je jako z mužských jmen Milan. Což mě jako docela překvapuje. Pak tady jsou nějaký z politiky, to bych nebral, ale jsou tady Kamil a Dušan.
1: Jo, ale já nevím, proč lidem vadí tolik Milan.
0: Já taky
1: nevím. Takhle, můj táta se zrovna jmenuje Milan, tak já nejsem samozřejmě objektivní.
0: Ano.
1: Ale přijde mi to jako normální jméno, zrovna Milan. Nic na něm není, jako tak lidi mu říkají Mílo, dobře, tak seš takovej Milan. Ale třeba ten Kamil mi přijde tak jako...
0: Ještě Marcel tady vidím.
1: No, to si, jako musím říct, že takhle, když se řekne Milan, tak já tím, že mám toho tátu, tak si nepředstavuju nic pod tím jako divnýho.
0: Jasně.
1: Ale je pravda, že Kamil a Marcel, když se někdo jmenuje, tak si řeknu, no, nevím, no. Je pravda, že ty lidi judgeují, když se jmenuje. Přitom oni za to nemůžou, že se tak jmenujou.
0: Jasně.
1: Ale víš, jak je to někdy ten nomen omen, že zkrátka takový Kamil nebo Marcel, je pravda, že ve mně vzbuzují jistá podezření.
0: Asi vím, kam míříš. Je to jako tak trošku na první dobrou svět neúspěchu, ale takhle, mě tady překvapují, že jsou tady i třeba Dominikové, Martiny, jo, a takový jako obyčejný jména. Já třeba sám svoje jméno nemám rád, takže jako vím, jaký to je prostě žít v cizím těle.
1: Tak už jsme zkoušeli toho Jeronýma, ale to se ti taky nelíbilo.
0: Ne, to jsem s tím nějak jako neto, no. Takže přišlo mě to docela zajímavé, jak normální jména dokážou ostatním lidem přijít, jakože tohle? Na druhou stranu, vemte si, když potom jako rodičové vybírají svoje jméno těm svým dětem, nemůžou se domluvit a pak z toho vypadne nějaká úplná jako blbost a to dítě s tím musí žít. A to, že mu budete říkat nějak zdrobněle, když je to malý, to je sice hezký, ale když to potom vyroste a furt jste prostě Rozárka.
1: Musí tě pak zachránit jedině nějaká přezdívka.
0: Jo.
1: Ale musíš na tom jako, ale musíš doufat.
0: Obávám se, že ta přezdívka bude jako OK.
1: No musíš doufat, že tu přezdívku si v podstatě vymyslíš sám, že si uděláš takový pseudonym ve skutečnosti. Takže říká, to je taková moje přezdívka. Něco jako já mám babu vlastně, víš, ano, že takhle ano. Se to nějak...
0: Ale tak Barbara je docela jako fajn.
1: Ne, tak mě to nevadilo, to jsem tak prostě jenom z té báry se potom nějakým příběhem stala babu, to nebyl nějaký můj jako cíl. Ale klidně nám dejte vědět, 602 604 903, máte nějaké normální jméno, ale zakázali byste ho a proč? Nebo jak se cítíte, když se třeba Milanové poslouchá nás nějaký Milan, Kamil nebo Marcel, jak se vám s tím žije s tím jménem a chtěli byste se raději jmenovat jinak?
0: I Václavové, zkuste to.
1: Zkuste, dejte nám vědět. No, nebo Tomáši, ty nám často píšeš, jak se cítíš se svým jménem. Musel jsi s ním nějak se zžít, nebo je Tomáš v pohodě?
2: Express ráno.
3: Express ráno.

0: Může jmenovat Vašek, Václav a oni mu můžou říkat Věnceslav. Jo. No to je takový jako close enough. Já myslím, že i tobě možná někdo neříkají ti taky někdy Věnceslave?
1: Ne, asi ne.
0: Ne? Tak to ne. Já si říkám jenom doma někdy.
1: Co mě jako říkáš takhle? Nebo co?
0: No až někdy řeknu, já dneska jsme s Věnceslavem.
1: No.
0: No. Dělali to a to.
1: Tak to by mě jako nenapadlo.
0: Ne?
1: Ne.
0: Aha, tak to
1: ne.
0: Asi nějak jenom zase v mojí hlavě.
1: No jo,
0: a to, ale to je normální.
1: Já se na tebe nezlobím.
0: Ale já to myslím hezky, to není jako zlý. Já to myslím tak, no. Jako že jsi takový slav.
1: Hele.
0: Že tě jako oslavuju.
1: Takhle, i kdybys to myslel zle, co já s tím udělám?
0: Nic.
1: Nic, takže to je úplně jedno, takže děkujeme pěkně. Bavíme se o tom, která jména vás třeba nebaví a už tady padly takový ty tradiční, jakože že třeba někomu přijde úplně nejhorší jméno, který by bylo ke zrušení, právě Milan, Kamil, Marcel a další. Ale jsou tady i ženský jména.
0: A z holčičích, co tam je?
1: Ježíš, já to jako nemám otevřený. Jo. Ale samozřejmě bych se mohl asi nějak jako podívat ještě zpětně.
0: No, ale já mám třeba kámošku a ta se jmenuje Růžena.
1: No.
0: Což je samozřejmě, se nechceš jmenovat. Růžena.
1: Mm.
0: Protože to je takový takhle. Přesně jak jsi říkal, dokud jsi malej a říkají ti Růženko, tak je to hezký.
1: Ano.
0: Ale potom, když jsi taková ta Růžena.
1: Ano.
0: No, tak
1: už je to takový,
0: nic, no.
1: jako když ti nadávají.
0: Přesně. Ty Růženo.
1: Ty Růženo.
0: Ty Růženo, to jsi jako nějaký charakter ze Slunce Seno a ano. Už se toho nezbavíš a furt tě všichni vidějí v tom šátku té dojnice a prostě jsi taková Růžena.
1: Jo.
0: Tak ona to předělala na Rouzí a vlastně nikdo ji neříká jinak. A vlastně já jsem ani nad tím strašně dlouho nepřemýšlela, jak ona se jmenuje ve skutečnosti. Prostě říkám Rouzí a čau a vůbec a potom jsem to zjistila až po nějaké době a já.
1: Aha.
0: Jo, aha, to je vlastně logický, že je Růža, ale chápu, že seš Rouzí.
1: Jo, takže tady, ještě tady vidím třeba, že je Šimona, což mi jako nepřijde jako celkem pojde, Kordula,
0: okay.
1: Bedřiška.
0: A ono to je těžký, tyhle ty vlastně mužský jména, který jakože ten Bedřich je v pohodě, ale když ti to pak předělají. Ale třeba moje teta se jmenovala Františka, v té době to bylo hodně trendy, že se tak lidi jmenovali a říkali jsme jí Fanny a bylo to v pohodě.
1: Jo, a Františka mně přijde, já znám i nějakou, to je nějaká veřejně činná jako osoba, jmenuje se Františka, mně to přijde strašně jako milý.
0: Jo, Františka je ještě takový hezký navíc, ono to nemá takový, jakoby.
1: Ano.
0: Bedřich, asi ten Bedřich je takový těžký, ta Bedřiška potom. Šimona je taky takový, no. Nevím.
1: A pak tady čtu Rozárka, takhle bych pojmenovala maximálně nějaké drobné zvířátko, asi víme, kam se míří, že? Za sovou.
0: Za sovou, no, ale mně to vždycky přišlo, že to je lepší jméno pro koně.
1: Pro koně?
0: Mhm. Jako když se řekne Rozárka, tak já si spíš představím koně, překvapivě, než křečka třeba.
1: Jo. Když křečka.
0: Dobrý, no to bude dneska

0: plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Léto je tady. A s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
6: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
7: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
12: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle byl Hozier a tohle
1: Harry Potter. Dobby dostal ponožku. Přesně tak. Možná i vy jste vyrazili do Walesu na tamní Freshwater West Beach in Pembrokeshire, abyste donesli...
0: To je složitý, že bych tam nedošel.
1: Abyste donesli ponožku na hrob skřítka Dobbyho. Jednu dobu ten majitel, který mu patří část té pláže, už všechny prosil, aby tam nejezdili a pokud tam chtějí přijet, tedy vzdát čest Dobbymu, aby tam ty ponožky prostě netahali, protože celá pláž byla zaneřáděná ponožkami, což samozřejmě znečišťuje okolí, ničí to tamní přírodu a tak dále. Tak to byl jeden problém, který se řešil kolem fiktivního hrobu Dobbyho. No, pak vzniknul nový problém a to měl být kabel. Tu kabel.
0: A on povídal tu kabel.
1: A ten tu kabel měl vést do Irska, ale ten kabel měl vést přes hrob fiktivního skřítka Dobbyho z knih Harryho Pottera. Fanoušci se ale natolik rozezlili, že té firmě, která měla položit ten kabel, začaly chodit stovky a stovky hovorů, prostě, který prosili, že není možný, aby ten kabel vedl přes ten hrob toho Dobbyho. Načež teda ta společnost skutečně couvla a tento podmořský kabel za 12 miliard korun povede jinudy, vyhne se fiktivnímu hrobu skřítka Dobbyho a povede v blízkosti možných lidských ostatků z doby bronzové.
0: Takže skutečně jako lidem záleží víc na něm, nežli na tom, co skutečně...
1: Kvůli těm mrtvým lidem z doby bronzové se neozval vůbec nikdo. Možná stát jenom ti dva archeologové, kteří tam dělali ty vykopávky. Takže proto to vede v blízkosti, ale v podstatě to, že by měl ten kabel vést přes ten hrob skřítka Dobbyho, způsobilo PR katastrofu, i když ten, protože ten pán to prozradil v nějakým podcastu, nebo někdo byl na nějakém rozhovoru, kde se bavili o tom kabelu, to jde, proč je to důležitý a tak. No a tak se lidi dozvěděli, že to povede přes ten hrob, až začaly chodit ty telefonáty a tenhle ten týpek byl legit úplně jako, že who the fuck is Dobby? A oni, to nemyslíte vážně? A tam někdo řekl, ne, to je opravdu vážný, musíme jakoby vymyslet, kudy ten kabel povede jinudy, prostě nestačí na to žádný jako kouzlo, musíme to vyřešit.
0: A teď tam ty dva archeologové najdou ten bagr, to přes nějaká.
1: Oni tam oprašujou. Ty urny, rozumíš? Neuvěřitelný nález z doby bronzové nám konečně může odhalit tajemství tehdejšího člověka. Ujete, jo? Nechcete ponožku? Jste svobodný. Můžete jít domů.
0: Tady povede kabel.

0: 끝내줘. 질세. 아.
1: 뚜까벨.
2: 뚜까벨.
0: 뚜까벨.
3: 익스프레스. 익스프레스 라노.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak kde máme komplikace? Praha, Dobříšská ulice, komplikace v Podzámčí, ale také v Ocelkově. A pokud jedete z Turnova na Jičín, obou straně tam je uzavřena silnice kvůli spadlému nějakému stroji z nákladňáku. Těch dopravních nehod je poměrně hodně, takže opatrně.
1: Express FM.

0: Express Filmix.
1: Na plátna kin tento týden nakráčí Willem Dafoe jako řecký magnát v dramatu Birthday Party. Zavede nás na konec 70. let na středomořský soukromý ostrov Marcose Timoleona, magnáta Onassisova střihu, který tam pořádá honosnou narozeninovou oslavu pro svou dceru a jedinou dědičku Sofii. Oslava slouží jako dokonalá záminka pro různé osoby, pro které je příležitostí, aby se k Marcosovi přiblížili se svými vlastními záměry. Ten je zvyklý absolutně ovládat vše a všechny kolem sebe a tajně připravuje zásadní zásah do života své dcery. Ale i Sofia má pro otce připravené důležité a pro něj nepříjemné novinky. Hosté přicházejí, noc padá, oslava se stává čím dál divočejší a nevyhnutelný střet mezi Marcosem a jeho dcerou se blíží. Birthday Party je filmem o moci, dědictví, lásce zaměňované za vlastnictví a tichém násilí skrytém za výsadami. Odehrává se na rajském ostrově, který se pomalu odhaluje jako vězení. Přibližuje svůj snímek španělský režisér Miguel Ángel Jiménez.
2: You never needed me. You sent me away.
3: I opened my life to him. And he does this, he's a fucking bastard.
1: Do kin míří také domácí novinka Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky, která diváky zavede do prostředí MMA a ve které hlavní postavu stvárnil slovenský herec Milan Ondrík. Hoff je bývalý mistr Evropy a olympijský medailista v boxu, který se po letech rozhodne vrátit k zápasení. Tentokrát ho ale nečeká známý ring, ale MMA klec. Nová pravidla, obávaný soupeř a především minulost, před kterou už nelze utíkat. Díky úzké spolupráci s organizací Octagon čerpá film přímo z prostředí profesionální bojové scény. Z reálných turnajů, gymů, zákulisí i vyprodaných arén. Před kamerou se navíc objeví i skuteční fajtři. Jiří Procházka nebo David Kozma. Milan Ondrík se na roli připravoval více než rok pod dohledem profesionálních trenérů. Spolu s ním se v jedné z hlavních rolí zapotí Ján Jackuliak jako Béla Kardos, přezdívaný maďarský tank. Obávaný soupeř, kterému Hof musí čelit v kleci i na své cestě za druhou šancí. Kromě nich ve filmu hrají Eliška Balcerová, Hana Wagnerová, Martin Finger a výrazný filmový debut čeká rapera a zpěváka Kelina. Titulní skladbu Kletby naspívali Pem Rebit a Separ.
4: Jestli jsi se zase začal mlátit, tati.
5: Ani jsem se jich nedotknul, přísahám.
6: To je sport tvrdý, tam se s tebou nemažou.
7: Se necháš za prachy sundat, jo?
5: Pomůžete mi.
8: Jak všichni víme, bude to osobní.
0: Express Filmix.
9: Na Express FM.
10: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
9: Express. Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
5: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
10: Počkej, ty mě zveš do galerie?
11: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
10: A co tam budeme dělat celý den?
11: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
10: A pak?
11: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
10: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
12: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
13: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
14: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
16: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
18: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Depešáci. A to si to říkám, že to víte. Ale od rána tady řešíme, v podstatě vznikla taková anketa, je to na internetu, na sociálních sítích, jaký jméno vám přijde úplně tak hrozný, že byste ho zrušili. My jsme to tak trochu obrátili, jak se vám s některými jmény žije, a už nám tady přešly další SMSky. Děkujeme, klidně pište dál, 602 604 903. Moje babi měla kamaráda, kterému všichni říkali Jarka, neboli Jaroslav. Jeho rodiče jenže při nástupu na základní školu zjistili, že po narození šel za farářem s dítětem jen kmotr a ten ho nechal oficiálně pojmenovat Hynek. A nikomu to neřekl. Takže celý život žil s úplně jiným jménem, než jak mu všichni říkali, včetně rodiny. Honza. Což mi přijde jako to. A přišla další SMSka. Vidíš ji?
1: Nevidí. Jo, koukám. Dobrý ráno všem. Já se svým jménem problém nemám. Když jsme hledali jména pro děti, tak jsme je nikomu neříkali, aby do toho nemohli pindat. Měli jsme jen pracovní jména. A protože tchýně s tím dokola otravovala, tak jsem jí řekl, že to bude Lojza. A to se zděsila, že prý Lojza kulhal. Takže to několik měsíců poslouchala. Ale znám dva lidi, kterým se jméno nelíbilo natolik, že místo Vlastimil se představoval jako Patrik a druhý místo Rostislav radši používal Kozel. Hezký den, Michael.
0: A píše se Michael a hnedka mě napadlo Archanděl Michael. K tomu je jakože takový to... Jinak samozřejmě Lojza, Alois.
1: Lojza kulhal.
0: Lojza kulhal.
1: Ale takhle přesně moje máma tyranizovala moji babičku, protože oni furt řešili, že já budu kluk, protože máma měla nějaký tvar břicha, že prej na kluka.
0: Jo, to se říká, no.
1: No, něco jo. Tam furt řešili s tím břichem. Ale máma byla vnitřně přesvědčená, že budu holka, tak nakonec obě měli svým způsobem pravdu, to je jedno. No, každopádně, babička furt jako řešili, jak se teda budu jmenovat, a máma, protože už měla jako jméno vybraný a věděla, že budu holka, ale furt ní furt prudili s tím synem, tak jim řekla, že se budu jmenovat Xaver. Že budu jako Xaver Hači.
0: To musím říct, že dneska musíš být ráda, že tohle to jméno nemáš.
1: No a mám pocit, myslím, že děda se zeptal, co to je. No máma, no, to je jako Javier.
0: Javier,
1: Xaver.
0: Ano.
1: No dobrý, mami, tak ještě, že jsi si byla natolik jistá.
0: Ano, ano. Tak jako, ať už jako jméno nebo Xaverov, že? Hmm. Taky. Tam byla ta slepičárna, nebo možná, že ještě je, co já vím. Xaver Hači.
1: No, takže to naštěstí nevyšlo, takže nakonec jsem zůstala Barbara.
0: A já myslím, že to tak má
1: všechno
0: být.
1: Dobře dopadlo.
0: Všechno
1: nakonec.
0: Dobře dopadlo.
1: Jupí. Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Počty nakažených žloutenkou typu A lámaly loni ještě letos na jaře rekordy, nyní se ale situace uklidňuje. Za minulý rok bylo v Česku nahlášeno 3253 nakažených, letos jich zatím přibylo jen 1413, toho 109 v červenci. Zdánlivě se stabilizovaná situace se podle epidemiologů může po prázdninách zhoršit. 73-letý řidič osobního auta v italských Alpách záměrně najel do skupiny 6 cyklistů, protože mu připadalo, že na silnici zabírají moc místa. Výsledkem střetu jsou 4 těžce zranění, z nichž 2 byly dopraveni do nemocnice ve vážném stavu. Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 boje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Jarběna, Ondřeje Kopeckého a Vilema Stráského. Bude většinou jasno a teploty až 29.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, dneska máme středu 12. srpna, ten den, kdy se uděje tolik úkazů na nebi, že nevíme, co dřív. Mám pocit, že někdy dopoledne nebo ráno měly být nějaké ty planety za sebou seřazené. Večer nás čeká to zatmění slunce, do toho je, myslím, dokonce nov a ještě můžete pozorovat ty Perseidy. Když budete mít samozřejmě štěstí, budete ve správný čas koukat správným směrem a nebudete někde v nějakým naprostým světelným smogu. Pokud se vám taky nepodařilo sehnat ani svářické sklo, ani speciální brýle, tak máme pro vás ještě několik tipů, jak zatmění případně sledovat, a k tomu všemu pro vás máme taky skvělou muziku, protože jsme na Expressu.
1: Je to tak, Coldplay, Peggy Gou nebo YouTube.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle byly Peggy Gou a Ira Star Woman. Zítra to bude asi pěkně... Kolik bude mít asi lidí vypálený očička?
1: Hodně.
0: Hodně. Pokud teda... nedají na naše rady.
1: Pokud nedají na naše rady, tak budou teda mít úplně vypálený zrak, to je jasné. Já jsem navíc včera viděla ještě nějaké video, které upozorňuje na to, že to poškození vůbec necítíš. Mm-hmm. Že v první chvíli, že tě to ani nebude bolet, nebudou tě pravděpodobně pálet oči, zjistíš to, až už bude pozdě, pokud se rozhodneš tedy na to zatmění koukat. Teď mám dvě oči, ne? Prosím tě, co mi to může udělat? Pokud se vám tedy nepodařilo získat, jak už jsme říkali, ty speciální brýle na sledování, nebo pokud se vám nepodařilo sehnat někde nějaký ty svářický skla, tak potom jsou tady ještě jednoduché možnosti. Co vidím nejčastěji na internetu jako tip, že máš prostě použít svůj mobilní telefon, máš si dát selfie kameru, máš se prostě koukat skrz ten telefon na to zatmění, který bude jako v podstatě za tebou. A že si s ním můžeš udělat hezkou fotku. Jo. Je to jako dva v jednom.
0: Jo.
1: Nebo tady taky samozřejmě radí, pokud máte doma, můžete si sebou vzít cedník.
0: Cedník?
1: Cedník. A skrz vlastně tu dírku se ti potom třeba na nějaký buď papír nebo na zem, podle toho, kde to bude sledovat.
0: Nebo na zeď.
1: Promítne ty dírce to zatmění. Navíc, kolik máš dírek, tolik budeš mít zatmění. Čím víc dírek, tím víc zatmění.
0: To je čím víc pruhu, to je jasný.
1: Přesně tak. Ne. Takže to je další možnost. Pokud nemáte ani cedník, ani si sebou nechcete brát mobilní telefon, můžete to taky udělat tak, že si prostě uděláte jenom díru do papíru.
0: A co s ní?
1: No zase vám to stejně tou dírkou promítne třeba na zem nebo na zeď, jo, to zatmění. Jo, že to můžeš udělat i takhle, aby ses nekoukal napřímo.
0: Takže nekoukáš napřímo, ale spíš jenom na to, co někde na ten...
1: Přesně tak. A pokud ale víš, že se ti nepovede mít sebou nikde žádnou zeď, zem nebo cokoliv, kam by se ti to promítlo, tak si můžeš ještě udělat takový zařízení, který to imituje. Takže si normálně vezmeš roličku, buď od, jako od toaleťáku, ideálně je ale taková ta delší od těch papírových utěrek kuchyňských. Jednu stranu si zaděláš alobalem, do toho dáš dírku a z druhé strany si tam ještě nejříce se tam jako vyřízneš takový jako okýnko, zalepíš si to papírem a vlastně tou dírkou z té jedné strany se ti to bude promítat na ten papír, co máš na té druhé straně a vlastně si sebou vezmeš takovýhle zase sledovátko, kde skrz dírku sleduješ to, ten promítnutý kotouč zakrytý. Tak to jsou nejčastější rady.
0: Tak to je ale super, jako. Na druhou stranu, jako nekoukáš vlastně na to zatmění slunce a spíš jenom na to, co potom zůstane. Jo, a to úplně jako, to vlastně jako, ty se chceš podívat na to slunce.
1: Chceš, no, ale...
0: Takže tak, no, já jenom jsem ještě koukal, že takhle, já vím, že už já se dalšího jako zatmění takovýho nedočkám, nicméně...
1: No na našem území, ale na kdybych si udělal výlet, tak třeba příští rok myslím, že ve Španělsku
0: to bude ještě opakovat.
1: A už na, zase, tam ty Španělé úplně...
0: Ježiš, už bude zase zatmění. Takhle, ale ty hoteliéři a tihle si, co poskytují ubytování, tak ty jsou nadšení, protože jenom na tohle sto zatmění tam zdražili asi trojnásobně všechny ty ceny za lůžko, takže na tom vlastně jako vydělají.
1: Takže částečné zatmění,
0: my chceme
1: kreditky.
0: Víc zatmění. Jedno je málo, ani dvě jsou málo.
1: Tak ale doufám, že pokud je to třikrát tak dražší, že ti k tomu rovnou dají zadarmo ty brýle na to sledování.
0: To už by jako na to měli být takhle připravit.
1: No, ne, to bych očekávala.
0: Takhle, zadarmo nebudou, ale budou k dispozici.
1: No, ale nebo...
0: Za příplatek.
1: Že budou k dispozici, anebo samozřejmě, že to budou mít v té rezervaci, že mi to tam ukáže snídaně v ceně, brýle na sledování v ceně.
0: Plus.
1: Zrušení rezervace není možné. Express ráno. S Babuhačí a Vaškem Mašindou.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.

0: klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázni-poděbrady.cz.
9: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
11: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
12: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
13: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
14: Music. First. Express FM.

0: Tohle jsou Fisher a Tones and I, Favor. Je 9 hodin a 33 minut. Přišla nám SMS-ka ohledně právě toho zatmění slunce a také Španělska. Na telefonu máme Tomáše. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno všem do studia Babu Václave. Ola, ola.
0: Ola.
1: Já zdravím, ano. Ano, i posluchače samozřejmě, kteří nejsou na dovolený a jsou v Česku v horku.
0: A v procesu jako ty. Ono už teďka není tolik horko.
1: Ano, já jsem přesně tak. Já jsem v procesu, tak nebudu určitě dlouho nějak jako zdržovat, ale je to určitě pravda, co říkáte i s tím zdražením v tom Španělsku. Pravda je ta, že teda Španělé do toho taky celkem dost investujou. Budou různý parkoviště záchytný, speciálně nahoře na severu, kde to má být snad největší, to zatmění v Aragonii. To má být parkoviště, nechci teď kecat, 1000 nebo 10 000 aut a různě takhle se tomu věnují jako straha, policie, armáda, manévry veliký.
0: Mm-hmm.
1: A určitě teda varujou taky nekoukat do toho vůbec bez nějakých těch pomůcek. To opravdu stejně jako tady. Tam to zatmění bude krapet později, než u nás. Nepletu se 19.19 by to mělo být u nás.
0: Ano, u nás by to mělo být v tomhle tom čase. Tam to bude Brně, tak bude o hodinu později.
1: No, přesně tak, je to tak, no. Takže ten, kdo stihne letadlo do Barcelony, tak ten si to může letos užít ještě dvakrát. No, ale něco by to stálo, no.
0: Jo.
1: A jsou tam teda, ukazují v televizi různý jako milovníky těch zatmění. Jsem si, že já tam mám teda rodiče trvale a jeden takový jako zavřený, který mě dost oslovil, je pán ze Spojených států, který má tričko a na tom tričku, zřejmě s dlouhýma rukávama, má našitý všechny možný zatmění, který za svého života absolvoval. A jeho manželka ukazovala dokonce i tetování. Takže opravdu milovníci tady toho zatmění po světě jsou různý.
0: Jo, ale to zase mně nepřijde úplně špatně si nechat vytetovat takovouhle událost. Horší je, když si necháš jméno někoho, koho potom třeba koho opustíš.
1: Jo, to je pravda. Ano, Luna, protože Luna třeba je, že jo. To by to bylo takový jako podezřelý, no, že jo. Luna Blanka, že jak slavná píseň Bílý měsíc.
0: Ano.
1: Takže takhle. A určitě to opravdu to varování nekoukat do toho zní, teda to opravdu na to odpojí. No.
0: Jasně. Tomáši,
1: nejenom já, jako teda, jo.
0: Tomáši, moc děkujeme za to, že jsi nám zvednul telefon, že jsi nám podal takhle svědectví. Prakticky téměř osobité ze Španělska.
1: No rád bych osobitý, ale tak bude to pěkný tady, no. Tak.
0: Hele, Tomáši, ty děláš, mám ten dojem, jako nějaký železářství, nebo tak?
1: Tak, no, máme ty spíš, máme vyprodaný, je to vybouchaný.
0: No, tak jsem se chtěl zeptat, tak nic.
1: Třeba teda ještě, když má doma někdo tu zámečníka a má teda tu kuklu, dejme tomu, tak přesto opatrně se dá teda taky, jo, může se použít i ta kukla rovnou s tím sklíčkem.
0: Jo, ale mělo by to být nějaká 13-14, jako takový vyšší UV filtr.
1: Je to tak, no. Ono, to se jako prodává, nemusí být všechno košer, jo, pozor na to. To jako může být, jak se dává takový na ten mobilní telefon, aby to nedávalo velmi do hlavy, takový ty nesmysly, ty podvody, tak jako taky ne všechno, co se prodává, může být takhle jako v uvozovkách měsíčně certifikovaný.
2: Takže čepička z alobalu mě neochrání, jo?
1: No, já nevím, jak na to, ale na tohle zřejmě moc ne, no.
2: Sakryš.
0: Děkuji moc krát, ať se ti daří.
1: Vám taky a užijme to. Snad bude hezký počasí.
0: Přesně.
2: Adios.
1: Adios a hasta luego.
3: Express Ráno.
4: Express Ráno.

0: Express. Dopravní
1: servis. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Máme dvě komplikace, jedné z Olomouce směr Prostějov, tam jsme měli hlášenou dopravní nehodu, snad by už mohla být vyřešena. Pražský okruh 22. kilometr ve směru na D1, dodávka, osobák v sobě. Express FM.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
3: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
4: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
5: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
7: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
11: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
12: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
14: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
15: Vyslev se na to, Franto!
16: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
17: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
18: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Express.
19: Music first.
18: Express FM.

0: Kenya Grace na Express FM 9.52. Nejvyšší čas zvednout kotvy, sehnat ještě něco, skrz co můžete koukat na to zatmění. My jsme tady vlastně ještě řešili, pokud máte doma starý diskety do počítače, tak ty by se daly použít. A nebo CDčka, přes ně se taky dalo ještě tak nějak svým způsobem koukat, pokud tady je nemáte potištěný.
1: Jo, jako vím, že to bylo, že v tom 99.
0: Ano, já si to pamatuju,
1: taky jsem koukal. Diskety, my jsme koukali přes diskety, Aha. Ale vím, že jsem viděla taky pár dní zpátky už nějaký seznam, kde to nedoporučujou, ale takhle, pořád je to podle mě lepší, než koukat přes nic.
0: Přes nic, přesně tak. Pak už nevidíte vůbec nic. Vypálený očička. Tak si zítra o tom popovídáme, jaký to bylo.
1: Ty jdeš na lov.
0: Hele, já jdu na lov, já zkusím něco jako cvaknout, ale spíš asi budu spolíhat i na to, že to někdo umí a někdo má na to zařízení a že si třeba nenechá úplně poškodit svůj fotoaparát, protože to v podstatě je to kočička, že jo?
1: Jo.
0: Takže na ten čip to také není úplně nejlepší, no.
1: Cože?
0: No.
1: Aha, to jsem nevěděla.
0: No, ale jo. Tak já budu filtrovat, tak uvidíme.
1: A budeš lovit celou noc i prsejdy?
0: Prsejdy půjdu taky, no.
1: Taky půjdeš.
0: Jo, mám bezesnou noc dneska.
1: A máš nějaký tajný místo, který bys chtěl prozradit, kde sledovat?
0: No ne, tak jako takhle. Vím, kterým směrem to je, bohužel tam mám takový jako kousek zprava jako město, takže tam asi trošičku jako bude svítit, ale vždycky je dobrý, když děláš takovýhle nějaký fotky, že tam máš ještě nějaký detail, že tam máš třeba strom, nebo že jo, nemáš ten oblohu, kde z toho něco, jsou tam jenom ty paprsky,
1: jenom takovou pohlednici,
0: ale chce to ještě něco, takže já mám v podstatě vodojem.
1: A.
0: U nás máme takový štamprle, tomu říkáme štamprle, a to si myslím, že docela jako vypadá dobře na tohle sto.
1: Tak hlavně se dobře oblékni, ne že mi nachladneš na lovu prsejt.
0: Takhle, že bych jako ráno pokašlával, jo?
1: Ano, to by dobrá. Se mi nelíbilo.
0: Ne, jo?
1: Ne. To bych byla smutná, že jsi chorý.
0: Jo. Já ti nesnáším, choroš. Když prostě někdo v práci jde do práce a
1: no jo, ale mě se tam zaseknul chlup, ty naděláš.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na lidmi způsobené klimatické změny reagují i motýly. V přírodě se přesouvají do jiných lokalit. Vadí jim vysoké teploty, sucho nebo třeba časný nástup oteplování po zimě. Vyplývá to z mezinárodní studie, na níž se podíleli i český experti. Prudký déšť, který je dozvukem tajfunu Dolphin, nadále bičuje čínské hlavní město Peking. Úřady v metropoli nechaly uzavřít turistické památky či kempy, pozastavili autobusovou dopravu i stavební práce a evakuují obyvatele z nejohroženějších oblastí. Dálkař Petr Mindl-Schmidt na mistrovství Evropy cítil formu, ale ve druhém finálovém skoku ho píchlo v zadním stehním svalu na pravé noze, který už měl letos v létě zraněný. Nemohl tak usilovat o vylepšení osmé příčky a připustil, že pro něj sezóna pravděpodobně skončila. A co se týká počasí, tak dneska bude jasno, nejvyšší teploty 24 až 28, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nia Archives, Boys in Blue. Krásné středeční dopoledne vám přeje Míša Tůmová. Dneska máme Mezinárodní den mládeže, což je pro všechny nás, kterým je už hodně let, ale stále se cítíme mladí. Je to náš den, bych jenom tak chtěla říct. Pak máme taky Světový den slonů, což je hrozně hezký, protože sloni jsou úplně nejlepší zvířata. A pojďme se podívat, co nás dneska čeká tady na Expressu dopoledne. Podíváme se na to, jak si Sir Brian May vystřelil s umělý inteligence. Podíváme se třeba za Beyoncé, která má zase nějaký tahanice u soudu. No, jeden z herců, jeden z vlastně asi nejvýnosnější hollywoodský herec se chystá začít zpívat, protože prostě mezi herectvím a zpíváním je očividně tenká hranice a kdo se nudí, tak mezi tady těmi dvěma světy brousí. Takže tohle nás dneska čeká a ještě něco víc, jako vždycky. A začínáme skvělou hudbou. Tohle jsou Kendrick Lamar a SZA, All the Stars.

0: Tohle to jsou Lake Malawi, kteří chtějí zrušit svatbu v tracku Let's Cancel the Wedding. Za malou chviličku Charlie XCX anebo Manic Street Preachers.
1: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
9: My jsme PT Service.

0: Letová destinace.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Moon Club. Nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26. Express.
3: Music first.

Tenhle ten track se jmenuje Tsunami od Manic Street Preachers. Pokud jste ráno vyrazili ven jenom v tričku, tak jste dost možná zalitovali. Dnešní ráno bylo totiž mimořádně chladný. Na téměř 200 měřících stanic klesla teplota pod 10 stupňů a na horách dokonce mrzlo. Absolutní rekord hlásí Krušné hory, kde na stanici Jelení naměřili téměř minus 3 stupně. Jediným teplým útočištěm bylo centrum Prahy. Může za to jasná obloha, díky které teplo v noci rychle utíká. Chladnější rána nás čekají až do soboty mimochodem. Pak se ale připravte na pořádný teplotní skok. O víkendu k nám totiž dorazí vlna veder a v neděli a v pondělí nás čekají dokonce tropický noci, kdy teploty neklesnou pod 20. Což je zase super, protože takový posezení na zahrádce někde s pivečkem večer, to je nejlepší asi, co může být na létě. Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byly Ned Sky a Dave One, TNT, písnička, která zní jak reklama na Trinitro Toulen. Půjdeme do Británie, protože 35-letý britský hitozvěst Ed Sheeran zažívá na svém aktuálním stadionovém turné obrovský emoce. Na koncertě v LA totiž před vyprodaným 60-tisícovým davem přiznal, že když v roce 2011 vydával svůj ikonický debutový single The A-Team, byl přesvědčený, že to bude jeho první a zároveň poslední hit v kariéře. Že prostě bude one hit wonder a pak finito. Pro Eda to byl navíc magický návrat do minulosti, přesně v té čtvrti Inglewood v LA totiž před 16 lety odehrál své vůbec první klubové vystoupení v Americe pro hrstku lidí. Dneska na stejném místě plní gigantický arény. Na turné si navíc na pódium pozval mladýho zpěváka Alexe Warrena, aby spolu zaspívali jeho loňský megahit Ordinary, o kterém Ed upřímně prohlásil, že mu ho tak trochu závidí. Já myslím, že Ed nemusí závidět nikomu vůbec nic, protože má spoustu skvělých skladeb. Jako třeba Bad Habits.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
2: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Music. First.
7: Express FM.

Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byly Blossoms, Meet Me in Love. Kytarista kapely Queen, Brian May, si na svých sociálních sítích udělal srandu s umělý inteligence. 79-letý muzikant totiž požádal generátor od Mety, aby mu ukázal obal jejich slavného alba The Game z roku 1980. Výsledek ho ale pořádně pobavil i vystrašil. AI totiž vytvořila obrázek, který připomínal originál jenom velmi vzdáleně. A ještě ke slavný čtyřce tady těch muzikantů přimyslel pátýho člena. Brian May na to konto prohlásil, že lidstvo možná AI vůbec nepotřebuje. A zcela vážně pak ještě varoval před stavbou obřích datových center, která podle něj ničí krajinu v Americe i Británii. Na tom něco bude. Ale tak jakoby všechno se dá postavit i hezky, si myslím. Jinak byl by hřích teďka kapelu Queen nezahrát a já jsem tady dokonce našla mashup s Wyclefem Jeanem z The Fugees. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy, konstatoval ústavní soud. Krajský soud chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Jeho usnesení proto ústavní soudci zrušili. Předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně ale zůstalo v platnosti. Na svobodu se tak Jiříkovský zatím nedostane. Americké úřady včera obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v Česku. Hrozí jim doživotí, uvedli podle agentury AFP představitelé amerického ministerstva spravedlnosti. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž 2 už byly vydáni do USA a u dalších 2 se o vydání jedná. Během úvodních dní atletického mistrovství Evropy v Birminghamu zůstali na stadionu Alexandre, který pojme 23 000 diváků, tisíce volných míst. Fanoušci si podle BBC stěžují na vysoké ceny vstupenek. Organizátoři cenu lístku hájí a návštěvnost si pochvalují. A co se týká počasí, tak dneska bude jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů a na horách kolem 18. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byla Tuvelu, 8 minut po 11. na Express FM. Zpěvačka Beyoncé má oplétačky z úřady a soudy, protože čelí žalobě za porušení autorských práv kvůli svýmu hitu Alien Superstar z desky Renaissance z roku 2022. Tu žalobu podal producent Shuji Heroes, který mu vadí mluvené slovo v úvodu skladby. Beyoncé a její tým si sice práva na sample po vydání desky licencovali přímo u autora původní písně. Žalující strana ale tvrdí, že majetková práva k nahrávce vlastní už od roku 98 právě ona. Shuji se přitom o žalobu pokouší už podruhý. Zda má jeho nárok reálnou šanci na úspěch, tak to ukáže až soud. A za mě má teda docela koule se soudit s Beyoncé. Obzvlášť, když kolem ní panuje tolik konspirací, že jako takovýho toho typu, že kdo je její rodině nepohodlnej, tak bude jako prakticky odstraněn. Jakoby hodně štěstí mu přeju. You ready, B? Let's go again.

0: Tohoto jsou Arctic Monkeys, There Better Be a Mirror Ball, za malou chviličku Zayn, a nebo to nakopne letní hit od Hugela.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mebelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix. Buďte in.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Sportuješ, chceš svaly, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
13: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kor-

Sun. Hugo, Emil Angel, Alternate, Moving to the Sun na Express FM. Zápasnická legenda a nejvýnosnější hollywoodský herec Dwayne The Rock Johnson zvažuje nečekaný kariérní krok. 54letá hvězda totiž v novém rozhovoru přiznala, že vážně prozkoumává možnosti v hudebním průmyslu. Při příležitosti vydání své nové osobní skladby Your Dead, kterou, jakože ne seš mrtvej, ale tvůj táta, kterou napsal pro svoje dcery, se svěřil, že byl od dětství obklopený klasikou. Jakože v hudbě, hudební styl klasika. Jeho otec neustále na cestách v autě pouštěl tradiční country a starý soul a klasiku a všechno ho to zásadně ovlivnilo. The Rock navíc zdůraznil, že po letech tlaku na filmové tržby a sledovanost je pro něj hudba čistou srdcovou záležitostí, kde nemusí plnit žádná očekávání ani statistiky. A on už si zaspíval v jednom filmu a stalo se to jako docela hitem a bylo to You're Welcome.

0: Zkrátka, The Rock patří mezi ty lidi, kteří jsou tak neskutečně nadaný na všechno, co šáhnou, až je to trochu otravný, ale já jsem na něj zvědavá, co v té hudbě si počne a jak to s ním bude. A určitě na to budu dávat pozor a když to bude dobrý, tak se tady o to podělíme.
1: Express FM.

0: Tohle byla skvělá jazzy a Chris Lorenzo Invisible na Express FM. Já jsem zabrousila do našeho kalendáře na našem webu expressfm.cz, abych zjistila, co se dneska jako v hudebním světě stalo k dnešnímu datu. A zasvítilo tady na mě jméno britského boxera Tysona Furyho. A dá se to prokliknout, tak jsem na to klikla a vyjel na mě titulek Svačil 18 piv a kokain, ale dokázal se vrátit na vrchol. Miláček Británie Tyson Fury. A já jsem o něm toho moc nevěděla, ale musím říct, že ten jeho příběh je prostě jak z hollywoodského bijáku. Dneska je mu teda 38 a Tyson Fury má romský kořeny a před lety po zisku světového titulu zažil absolutní pád na dno. Po psychickém zhroucení bojoval s těžkými depresemi, závislostí na alkoholu a drogách a ručička váhy se zastavila na neuvěřitelných 190 kilogramech. A za pomocí své ženy Paris, ale dokázal prostě úplně nemožný, schodil váhu, vrátil se do ringu a v zápasech opět ovládl světový box. Dneska tenhle vyhlášený bavič prodává miliony knih a pomáhá charitám zaměřeným na duševní zdraví a je důkazem toho, že světlo na konci tunelu existuje opravdu vždycky. Neuvěřitelný týpek.
1: Express FM.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Červené víno na světlém koberci.
3: No a jdu na to. Můj nový tepovač Rowenta Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
1: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Express. Music first.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Můžete si sice plánovat kariéru, ale někdy máte dojem, že to nadlouho nebude. To přesně zažíval před 16 lety Ed Sheeran, který nedávno přiznal, že tehdy tušil, že bude jen interpretem a la One Hit Wonder. A to, když vydal svůj song A-Team. Tehdy mu bylo 20 let a zřejmě netušil, jak multiplatinovou a miliardovou kariéru má před sebou. V přetechnizované době se DJové vrací k tomu, s čím začínali. Tedy do doby vinilové. Po Karlu Coxovi se rozhodl i nizozemský DJ Armin van Buuren, že v rámci své týdenní pětihodinové rezidenci v Universe na Ibize přidá set vyhrazený pouze vinilům. A speciálně pro tuto příležitost si vyrobí vlastní vinyl. Málo kdo čekal, že toto médium nejenže přežije CD, minidisky a flešky, ale že se dočká takovéhle renesance. Akce souběžně konaná ve dvou britských městech festival Read and Leeds se spojila se Spotify, aby pomohli fanouškům objevit nové kapely a interprety. Zjednodušeně už teď se jim a i vám objeví playlist sestavený z umělců, kteří na festivalu vystupují podle stylu hudby, vy tak půjdete na festival dokonale připravení. Hudbu budete mít v krvi, naposlouchanou a budete si vyzobávat opravdu to nej. Stačí ve Spotify vyhledat Reading and Leeds.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo kultury přispěje na restaurování pomníku 82 lidických dětí. Dnes se na tom dohodl ministr kultury Otto Klempíř s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. Památník podle Stehlíka od státu dostane přibližně 9 milionů korun. Veřejná sbírka na pomník lidických dětí od Marie Uchytilové vynesla zatím zhruba 5 milionů korun. Severoatlantická aliance se snaží proniknout do asijsko-tichomořského regionu a vytváří také napětí v Arktidě. Podle ruských agentur to dnes uvedl ruský prezident Vladimír Putin, který se zúčastnil cvičení ruské tichomořské flotily. Putin rovněž prohlásil, že Rusko bude reagovat na snahy Západu zabavovat ruské obchodní lodě. Zatímco beachvolejbalistky Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou vstoupily do mistrovství Evropy v Polsku výhrou, Kylie Neuschäfer s Martinou Meixnerovou svůj duel prohrály. A dneska bude jasno, na horách na severu a severovýchodě až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Barry Can Swim, Return to Bebo. Pár minut po polední na Express FM. Já mám pro vás úplně skvělou zprávu. Nevím, jestli někdo bude sdílet moje nadšení. Každopádně britská indie rocková kapela The Cooks má hotovou novou desku. Frontman Luke Pritchard v čerstvém rozhovoru potvrdil, že plynule navazujou na loňský album Never Know a novinka bude o poznání temnější, kořeněná psychedelií a podle něj možná nejpropracovanější v jejich historii. Muzikanti kvůli nahrávání strávili celý měsíc společným životem pod jednou střechou a do studia si pozvali prestižního producenta Tonyho Berga. Pritchard se navíc svěřil, že po víc než 20 letech na scéně a několika těžkých odchodech členů je pyšný na to, že si kapela nikdy nedala ani pauzu a že mezi ním a kytaristou Hugh Harrisem při hraní stále funguje elektrizující chemie. Neznáme zatím název alba, neznáme datum vydání, ale už se těšíme. My si pustíme jejich starý track Úla.

0: Calvin Harris a Disciples mají na svědomí tenhle ten track, který se jmenuje How Deep Is Your Love. Za maličkou chvilku tady bude zpívat taky Olivia Rodrigo a nebo kapela Bleachers.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hudba na prvním místě.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Jižní Morava čeká, tak si řekněte nebudu doma a pojďte s námi na výlet. Kromě krajského města Brna rozhodně stojí za návštěvu Lednicko-Valtický areál

0: Rozsáhlá krajinná památka UNESCO se zámky Lednice a Valtice, zámeckým parkem, minaretem, kolonádami a krásnými cyklotrasami mezi Vinicemi. Moravský kras s plavbou po podzemní řece Punkvě a propastí Macocha, historické město Znojmo s podzemím, vyhlídkami a vinařskou atmosférou, nebo Národní park Podíjí, zříceniny Nový Hrádek nebo Vinice Šobes. Skrytou perlou Jihomoravského kraje je Rudické propadání a okolí Jedovnic v Moravském krasu. Jen kousek za hranicemi kraje i republiky se nachází Dolní Rakousko. Tahle krásná oblast nabízí léto bez zbytečného cestování, za to s pořádnou porcí zážitků. 6 turistických regionů nabízí nepřeberné možnosti pro aktivní a odpočinkovou dovolenou. Wachau láká na údolí Dunaje, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a jednu z nejkrásnějších cyklostezek v Evropě. Weinviertel zve do romantických sklepních uliček a vinařských obcí i na pohodové cyklovýlety. Mostviertel nabízí oblíbenou cyklostezku Ibstal-Radweg, horskou krajinu i přírodní koupání. Zatímco Waldviertel okouzí hlubokými lesy, rybníky a klidnou přírodou. Vídeňský les spojuje přírodu s kulturou, historickými památkami a vyhlídkami, zatímco vídeňské Alpy lákají na vrcholy Rax, Schneeberg nebo Semmering, panoramatické výhledy a horské túry. Novinkou letošní sezony jsou také cesty za objevováním regionu na 3 až 5 dní. Propojují známé památky s méně objevenými místy, cyklotrasami, turistickými stezkami, regionální gastronomií i zajímavým ubytováním. Odpočinout si pak můžete v rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Příjemné prostředí se tam potkává s pohodou a přirozenou atmosférou. Areál inspirovaný francouzskou Provence leží v krajině Bílých Karpat a hodí se pro víkendový odpočinek i větší společenské události. Ubytovat se můžete v pohodlných pokojích a prostorných apartmánech. Součástí rezortu je restaurace, venkovní bazén, sportoviště i moderní wellness s vnitřním bazénem, masážními tryskami, výřivkou, finskou bio a infrasaunou a klidovou zónou. Rezort je zároveň skvělou volbou pro svatby, rodinné oslavy, firemní setkání nebo team buildingy. Nabízí dostatek prostoru, ubytování pro více než 90 hostů, profesionální servis a hlavně příjemný personál, díky kterému se tu budete cítit uvolněně. Vyrazit byste mohli i do Veselí nad Moravou, které je skvělou vstupní branou právě do Bílých Karpat. Tady najdete i Dům přírody Bílých Karpat, moderní návštěvnické centrum, kde zdejší krajinu poznáte hravě, zblízka a za každého počasí. Interaktivní expozice vás provede karpatskými lesy, rozkvětlými loukami, pastvinami i světem podzemí. Uslyšíte zvuky místní přírody, pod lupou si prohlédnete semínka lučních rostlin a zjistíte třeba i to, proč jsou bělokarpatské louky tak výjimečné. Nechybí ani tipy na výlety, přírodní zahrada, program pro děti a regionální výrobky nebo suvenýry, které si můžete odvést domů. O prázdninách se navíc každé pondělí a čtvrtek o 10 hodin konají komentované prohlídky s průvodcem. A pokud plánujete výlet teď v srpnu, poznamenejte si termín od 21. do 23. srpna. Ve Veselí nad Moravou proběhnou bartolomějské slavnosti a Dům přírody se připojí doprovodným programem.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Zaujal vás Jihomoravský kraj? Pak si jistě užijete pobyt v hotelu Mariel v historickém Znojmě, odkud můžete vyrazit za památkami i vyhlášenými vinařskými stezkami. Nebo v hotelu Rakovec u Brněnské přehrady s pohodovou atmosférou a skvělou polohou pro objevování Brna. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

Fontaines DC a Jackie Down the Line na Express FM. Neuvěřitelný incident zažil cestující na kanadském letišti Victoria. Pravidelný let do Toronta musel být zrušen poté, co jedno malé batole odmítlo sedět se zapnutým bezpečnostním pásem. Ten chlapeček byl tak vyděšený, že se neustále schovával pod sedadlem a do pásu ho nedokázal dostat ani rodič a ani letušky. Kapitán se proto s letadlem vrátil z runway k terminálu a rodinu vykázal. Zpracování papírů a vykládání kufru ale trvalo několik hodin a jelikož má letiště přísný noční zákaz startů, tak museli nakonec z letadla pryč i všichni ostatní pasažéři a mohli odletět až druhý den odpoledne. No, na internetu se okamžitě rozhořela debata o výchově dětí a volání po letech určených výhradně pro dospělé. Což teda za mě je blbost, ale asi existují lidi, kteří by si za to připlatili.

0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express FM. Hudba.

0: Georgia Smith, What's Done is Done na Express FM. Blížíme se k jedné odpolední a to znamená, že si dáme fun fact nakonec. Věděli jste, že plejtvák obrovský dokáže na jedno jediné spolknutí pozřít až 457 tisíc kalorií? To je jak já. To je množství energie, které průměrnému člověku vystačí na neuvěřitelných 228 dní. Denně tato obří stvoření spořádají až 20 tun korýšů, což odpovídá zhruba 12% jejich celkové tělesné hmotnosti. 20 tun korýšů. Já si neumím prostě představit ani, jak vypadá jedna tuna korýšů, na to už 20. Každopádně s tady tím fun factem se loučím pro dnešek a předávám to tu kolegyni Veronice a budu se těšit zase zítra mezi 10:00 a 1:00. Pa.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dlouhotrvající sucho znamená komplikace také pro vodáky. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. S opatrností je sjízdná Dolní Jezera a Berounka. Dolní úseky Ohře, Orlice a Opavy, některé části Ploučnice nebo Dyje pod Vranovskou přehradou a Novými Mlýny. Stále splavný je také dolní úsek Labe s Ústí nad Labem do Německa. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že při červencovém odletu ze samitu NATO fankaře potají opustil Air Force One, aby kvůli iránské hrozbě změnil letadlo. Fotbalová Sparta včera prohrála v oslabení odvetu v Lyonu 0-3 a přišla tak o Ligu mistrů. A ještě počasí na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod nulou bylo na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Dnešní odpolední teplota vyšplhá k 25 stupňům Celsia, zítra se mírně oteplí. Po 13. hodině na Expressu startuje odpolední vysílání ze studia. Vás zdraví Veronika Koloušková, krásnou středu a kládám všechno nej k dnešnímu svátku.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Hrál nám kolektiv Jungle, který už pozítří vydá svoji pátou desku Sunshine, která nám bude tím sluncem přisvěcovat, doufejme, ještě dlouho až do indiánského léta a možná i dál. Co se týká toho slunečního svitu, tedy Sunshineu, tak ten dnes po 19. hodině potemní, protože nás čeká samozřejmě dlouho dopředu avizované zatmění slunce, které začne v 19.19 a ten vrchol zažijeme ve 20.10. Poslední zprávy o tom, jak pozorovat, kde sehnat prostě ochranu očí, kam si vyšlápnout, abyste měli krásný výhled, vám řeknu samozřejmě v této hodině nějaké ty takzvaně babské rady, které rozhodně neskoušejte. Blink 182, I miss you, to je náš plán pro příští 3 minuty a 38 vteřin.

0: Tak dnes nastane ta chvíle, která znovu nastane u nás až v roce 2075, a to sice zatmění slunce, i když to nebude úplné zatmění, ale mělo by být slunce zakryto měsícem zhruba z 86%. Nejlepší bude, když se vystoupáte někam na kopec a podíváte se směrem na západ, takže běžte tam, kde máte rozhodně výhled na západ, ne aby před vámi stály nějaké třeba domy, nebo abyste stáli někde v údolí. Jak víte, tak musíte si chránit oči, to je jasné. Do toho slunce se nemůžete koukat ani do zatmělého slunce, ani přes normální brýle, ani přes CDčko. Nejlepší bude, když použijete samozřejmě speciální brýle na to vyrobené, ovšem ty jsou rozebrané na všech hvězdárnách a ve všech prostě prodejnách s pomůckami. Například hvězdárna Brno včera prodala jen 12 000 kusů takovýchto brýlí, přičemž je bez velkého zájmu nabízela už 2 měsíce. A až v posledních dnech se lidé prostě zbláznili pod tlakem médií. Takže co dělat, když jste ty brýle nesehnali? Tak, můžete použít sklo do svařovací kukly. To prodávají v pracovních pomůckách. Snad ještě někde budou mít. Můžete použít černý konec vyvolaného černobílého filmu, nejlépe 2 přes sebe. A můžete si taky udělat projekci skrz dírkovou komoru, kterou snadno vyrobíte ze 2 neprůhledných papírů. Na nějaký manuál se podívejte někde na internetu. Už jsem slyšela taky takové ty DIY rady, že byste se mohli koukat přes cedník. Tak to už se rovnou koukejte třeba přes vadnou konvici nebo přes mikrovlnku. Jo, vůbec, tohle to vůbec neskoušejte, zničíte si oči na věky. Co se týká mě, tak já jsem samozřejmě brýle nesehnala, takže já nakonec půjdu ve svařovací kukle, protože to sklíčko z ní nejde nějak odstranit, takže budu vypadat jako Darth Vader nebo jeden z Daft Punk, tak se když tak podívejte ke mně na internet, mám to tam vyfocený. Krásná budu, ale uvidím to zatmění. Pokud mi k tomu chcete něco poradit nebo napsat, tak 602604903, pokud jste třeba někde narazili na místo, kde ještě mají ty brýle speciální, tak mi můžete napsat a já když tak poučím ostatní. Děkuju. Hrát si za chvíli budeme Overpass nebo Blessed Medanu dohromady s Joy.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu,

Mám tu další tip k dnešnímu pozorování zatmění slunce, které bude zahájeno v 19.19. Pokud se vám podařilo sehnat pouze jedny ty brýle na pozorování zatmění a chcete pozorovat zatmění v páru, tak jste vyhráli, jste zachráněni, už žádné další brýle schánět nemusíte. Prostě buď si je rozstřihněte na půlku.

0: a každý se koukejte jedním okem, prostě to druhé budete mít tím druhým papírem, co se dává za ucho, prostě zalepené. No a nebo si dejte prostě hlavy k sobě a každý se koukejte taky jenom jedním okem. Takže tohle je v pohodě. Oči snad byste měli mít chráněny, to víme, ale co váš mobil? Co když si to chcete nafilmovat, natočit na mobil, nebude to přímé slunce škodit vašemu telefonu, nespálí vám ho, tak to vám řeknu za chvíli. Hrát bude, jak už jsem říkala, Blessed Madonna dohromady s Joy a je to song, který se jmenuje Shades of Love.
1: Express FM.

Tak to byl Mark Ronson z Business International a s nimi Boy George. Položila jsem tu do placu otázku, téma. Zda si při natáčení zatmění slunce můžete poškodit váš mobil. Nejsem žádný optik, nejsem žádný odborník na technologii mobilů, takže prodávám to, jak jsem nakoupila na internetech. Případně, kdyby mě poslouchal nějaký odborník, může to doplnit, já mu klidně zavolám a dám ho do živého vstupu, prosím, ano. Ale takže, co jsem se dozvěděla. Optika chytrýho telefonu funguje podobně jako lupa. Což znamená, že soustředí světlo procházející objektivem na velmi malou plochu na snímač foťáku. Pokud ten objektiv mobilu namíříte na slunce bez jakékoliv ochrany a necháte ho tak několik minut, může dojít přehřátí modulu fotoaparátu a trvalému poškození fotodiod. Výsledkem potom budou nevratné skvrny nebo mrtvý pixely na snímcích. Může se také aktivovat tepelná ochrana telefonu, což povede k okamžitému vypnutí vašeho aparátu. Odborníci se shodují na tom, že když něco vyfotíte rychle, jednorázově, to zatmění, tak se snímače nepoškodí. Riziko se ale zvyšuje při dlouhodobém používání zoomu nebo při nasazení externího teleobjektivu. Takže jak točit zatmění slunce bez rizika poškození telefonu, který určitě není levnej. Pravidlo, který se opakuje ve všech dostupných návodech, je prostý. Dokud je slunce, byť jen částečně viditelný, tak ten fotoaparát vyžaduje solární filtr, a to bez výjimek. Jde o úplně stejnou normu, kterou splňují i ty brýle pro pozorování zatmění slunce. Takže prostě si před ten mobil šoupněte, pokud chcete natáčet video, zase ty brýle. A vy si zavřete oči, protože dvoje brýle asi nemáte. Tak, tolik mé ponaučení pro vás. Pustíme si Bíba Dubí, Sun Has Set. To se nám hodí. Express FM.

0: Tak já se vrátím opět k zatmění slunce. Omlouvám se všem, který z vás to nezajímá, ale já tímhle dneska žiju. Mě naprosto jsem posedla všema vesmírnýma ukazama a takovým vesmírným a nebeským divadlem, takže dnešek je pro mě hodně důležitý a hodně mě zajímají různý prostě faktický věci kolem toho, tak doufám, že vám to nevadí, třeba, že se dneska věnuju hodně teda zatmění slunce. Které? Teďka jdeme k tomu času. Jak dlouho to vlastně celý potrvá, kdy to bude kulminovat? Tak celé zatmění slunce, celý ten proces začne kolem 19:19. Ne všude stejně. Čím jste východněji, tam to začne dřív. Ale to mluvíme v řádu prostě sekund, jo? Takže například v Hradci Králové začátek zatmění stanovili na 19:18, zatímco v Českých Budějovicích začne až 19:21. Ovšem, čím východněji jste, tím si to taky míň bohužel užijete, jo? Takže například to zatmění v Hradci Králové nebo v Opavě bude 85,5% té plochy, zatímco v Českých Budějovicích tam uvidějí zatmění 87,1% té plochy toho slunce. Jo, takže čím východněji jste, tím bohužel máte trošku horší výhled, ale taky až skončí to zatmění, nebo až bude kulminovat v těch 20:11, to by mělo být to maximální zatmění, tak ti, co jsou na východ, tak už bohužel to slunce bude za obzorem. Takže ve výhodě, ve velké výhodě jsou lidi ze západu, pro dnešek, jo. Plzeň, Cheb, jo, tady Budějky, jak už jsem říkala, ty jsou ve velké výhodě. No, takže v 20:30 to celé potom rázem skončí, slunce zajde a pak si ještě budeme užívat Perzejdy, protože dnes vrcholí meteorický rej, bude jich padat strašně moc, k tomu se můžu dostat v dalším vstupu. Za chvíli si dáme plesíbo a taky vám prozradím, jak na to zatmění bude reagovat příroda, zvířata.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt stejný.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLuc a získej nákup zdarma. XXXLuc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.
6: Are you kidding?
7: Yo, pretty packages of frosted delights.
8: Look,

0: Zatmění slunce si zpravidla užíváme, já vím, že budu křičet nadšením, to je mi jasný. Nevím teda, jak třeba domorodé kmeny, které nemají přístup k médiím a netuší, co přijde, Jižní Amerika, Střední Afrika, ale dnes zatmění neuvidí. Co ale zvířata? Ať už domácí mazlíčci nebo ta žijící ve volné přírodě. Když se den nečekaně změní v noc a rázem klesne teplota, tak zvířata jsou zmatená, dezorientovaná nebo ve stresu, naštěstí jenom na několik minut. Takže to vypadá tak, že ptáci, kteří zpívají po celý den, často umlknou, jako by večer nastal dřív. Naopak noční živočichové, například sovy, se mohou zaktivizovat a chovat se tak, jako by právě začínalo šero. Zvířata obecně, a to od savců v zoologických zahradách až po včely a další hmyz, interpretují tu náhlou tmu jako soumrak. Takže sloni v zoologické zahradě například zamíří automaticky do svých nočních doupat. No a domácí mazlíčci ti mohou mít také obavy, psi a kočky se během úplného zatmění často procházejí, kňučí nebo se různě schovávají. Tuto reakci vědci přirovnávají k tomu, jak domácí mazlíčci reagují například na ohňostroje a nebo na bouřky. Takže na místě dnes je taky jako tak zbavit stresu, pokud budete moci. Možná ani na to zatmění neuvidí. Uvidíte sami, jak budou reagovat. Takže tolik k zatmění slunce. Pustíme si Tame Impala, Cause I'm a Man, a potom stihneme do konce hodiny snad ještě Charlie XCX.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosu a kvality bude patřit těm nejhorším za poslední léta. Odhadují pokles úrody až o 20% plodině, navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. V ceně piva se menší úroda neodrazí, protože smlouvy s pivovary mají pěstitelé dlouhodobé. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc potvrdil, že Spojené státy americké požádali Česko o vydání 4 zadržených Mexičanů stíhaných kvůli drogové a teroristické kriminalitě. Dva podle něj s vydáním souhlasili a jejich extradice se uskutečnila už minulý týden. Fotbalová Sparta včera prohrála v oslabení odvetu v Lyonu 0-3 a přišla tak o ligu mistrů. Dnešní odpolední teplota vyšplhá k 25 stupňům, zítra se začne oteplovat a o víkendu nás opět čekají tropické teploty, které budou šplhat k 33 stupňům Celsia. To byly zprávy ve 14 hodin, posloucháte odpoledne na Expressu, kterým vás provází Veronika Koloušková. Hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dnes se v našich končinách po 19. hodině dočkáme částečného zatmění slunce. Já se tomuto fenoménu úkazu dnes dost zhusta věnuji v našem vysílání. Dávám vám různé tipy, různé poznatky k tomu zatmění. Už jsme si řekli, co použít pro ochranu očí, jak vyfotit nebo nafilmovat to zatmění slunce, jak se budou chovat zvířata. A teď bych vám ráda řekla, odkud bude nejlepší to zatmění slunce sledovat. Nejlepší bude, když budete mít hezký výhled na severozápad, což znamená, že si třeba můžete sednout na louku na severozápadním kopci a to bude úplně ideál. Co se týká té ochrany očí, mám ještě jednu tady typovku. Pokud jste byli v železářství a svářečské sklo číslo 12, což je norma, bylo vyprodáno, tak si kupte 2 6 a dejte si je vedle sebe, na sebe a vznikne vám tak 12 a budete úplně v pohodě. No, co se týká toho zatmění slunce, to už jsme probrali, ale až to slunce zapadne za obzor i s měsícem, tak nastanou ideální podmínky pro pozorování nejoblíbenějšího meteorického reje Perseid. Budou dneska naprosto totálně ideální podmínky, protože měsíc nebude rušit ty padající hvězdy. To pozorování Perseid zvládne opravdu každý, k tomu nepotřebujete žádný dalekohled, žádný brýle, stačí si najít hezký místo s tmavou oblohou, dobrým výhledem, vzít si deku nebo karimatku nebo nějaký třeba lehátko, teplý oblečení a dopřát očím ideálně 20 minut bez bílého světla, aby si zvykli na to tmu, abyste hezky viděli. Nejlepší je to pozorovat v leže, ve spacáku, na lehátku, na dece. Ta tělesa náhodně létají po celé obloze, úplně všude. Ta frekvence meteorů stoupá od půlnoci do rozbřesku, takže si protáhněte tady asi večerku. Za dobrého počasí v té druhé polovině noci zazáří 50 až 80 meteorů v každé hodině. Takže tak, moc si to užijte.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Bas Lebovna, Charlie XCX, ISS 26. Ještě musím k západu slunce. Samozřejmě tady k zatmění slunce. Už jsem říkala, jaké místo byste si měli najít. Nejlepší jsou samozřejmě různé horské hřebeny, Stolové hory. Můžete to zatmění pozorovat také z nějaké široké vodní plochy, někde, kde je široká louka. No ale co my chudáci ve městech? My máme sice pár kopců, ale většinou tomu jako brání výhledu nějaké věže, věžáky, paneláky a tak. Takže za chvilku vám dám pár tipů, jak ve městě a odkud pozorovat. Tedy zatmění slunce, Brno, Plzeň, Praha, pokusím se zmínit těch míst co nejvíc. Hrát nám budou mezi tím CeeLo Green, pustíme si Snow Patrol a taky Last Dance Party.
1: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo Gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
6: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
4: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Music. First. Express FM.

Tak tohle bylo takové nepravděpodobné spojení, které se velmi vyvedlo. Snow Patrol společně s Kylie Minogue a jejich These Alarms. Já vám moc děkuju za zprávy, které mi posíláte a které se týkají dnešního zatmění slunce, ke kterému dojde večer těsně před západem slunce, takže uděláte nejlíp, když budete mít pěkný výhled směrem na západ, abyste si to hezky užili. Takže děkuji jednak Tomášovi, který mi napsal, že už ráno volal si s Vaškem tady přímo do vysílání, protože jeho rodiče žijí ve Španělsku v městě Cartagena, kde budou mít to zatmění jako jedni z mála tento rok úplné. Takže tam nastává absolutní Armagedon, jak píše Tomáš, že mu volala maminka. Senát zrušil dnešní hlasování, na dálnicích jsou všude absolutní zácpy, jen NASA tam má 15 balónů a teplota se po dobu zatmění sníží o 10 až 12 stupňů Celsia. Takže tolik aktuality ze Španělska, kam si spousta lidí se tam vypravilo na dovolenou, aby mohli pozorovat to zatmění slunce v té plné palbě, stejně tak na Malorce. A ještě moc děkuji Ondrovi, který mi píše poznámku k tomu, jak si máte chránit oči. Nejlepší pozorování i pro oči je online, živě, no samozřejmě, potrhuju, ale zase člověk má pocit, že to chce vidět na vlastní oči, že? Takže NASA vysílá živě, ESA vysílá živě, Time, Date z českých hvězdárna Žebrák, já ještě doplním brněnskou hvězdárnu a planetárium, protože tamní specialisté a odborníci poletí horkovzdušným balónem a budou to zatmění slunce natáčet a vy se můžete podívat na jejich přímý přenos, samozřejmě i s tím nejodmornějším komentářem na YouTube, na přímo profilu brněnské hvězdárny a planetária, tam ten přenos začne už v 6:30 informacemi. Takže tolik pozorování, za chvíli vám tedy řeknu, odkud můžete naživo nejlépe pozorovat zatmění slunce, pokud žijete ve městě. Hrát nám budou Remedy a Last Dinner Party. Express FM. Express.

Dnes večer zažijeme dvojí stmívání. To první zažijeme díky zatmění slunce a to druhé už bude doopravdy. A to pár minut potom. Kde nejlépe sledovat zatmění slunce ve městě? Mám tu pro vás tipy na pražské sledování a brněnské sledování. Takže v Praze skvěle uvidíte na Bílé hoře. Nemyslím uprostřed obory hvězda, ale někde na volném prostranství na louce, kde vám nebudou ve výhledu na západ bránit stromy. Další můj tip je hora Vítkov. Tam máte nerušený výhled, je to hodně vyvýšené prostranství, ale počítá se s tím, že tam přijde hodně velké množství lidí, tak s tím počítejte a přijďte tam v dostatečném předstihu. Dalším tipem je Vyšehrad s krásným panoramatem Prahy. Tam bude ten zážitek nejsilnější, hlavně na začátku toho zatmění slunce v té první fázi. Na konci už by ten výhled a pohled mohl rušit Petřín a také Pražský hrad. A nakonec tu mám Dívčí hrady nad Smíchovem. Tam se vyhněte hlavně těm ohradám s koňmi Převalského, jinak tam bude opravdu krásný výhled. Jdeme do Brna. Tady mám tři tipy. Jednak hrad Špilberk, potom lom Hády. Tam bude vidět kompletní panorama celého města a při dobré viditelnosti taky obrysy alpského vrcholu v Šembergu v Rakousku a taky Bílá hora. Stejně jako v Praze, tak v Brně taky bude dobrý výhled z Bílé hory s výhledem především na brněnské Židenice a Zábrdovice. Tak, tolik tipy, kde pozorovat zatmění slunce nejlépe. Hrát nám budou teď Rudimental s Karel Harding dohromady Bring Me Joy.

0: Je 14.40 na Express FM a posloucháte Odpoledne s Veronikou. Já vás moc zdravím, za chvíli ale místo mě bude mluvit Vašek, protože jsou na řadě jeho hudební zprávy, které pro vás každým dnem připravuje.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM.
5: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
6: Počkej, ty už jsi uklidila.
7: Jo.
6: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
7: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
6: Au, to znělo osobně.
7: To byl jen úklid.
5: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
8: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
9: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
10: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mébelix. Buďte in.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
18: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
19: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Hudba na prvním místě.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Můžete si sice plánovat kariéru, ale někdy máte dojem, že to nadlouho nebude. To přesně zažíval před 16 lety Ed Sheeran, který nedávno přiznal, že tehdy tušil, že bude jen interpretem a la One Hit Wonder. A to, když vydal svůj song A-Team. Tehdy mu bylo 20 let a zřejmě netušil, jak multiplatinovou a miliardovou kariéru má před sebou. V přetechnizované době se DJové vrací k tomu, s čím začínali. Tedy do doby vinilové. Po Karlu Coxovi se rozhodl i nizozemský DJ Armin van Buuren, že v rámci své týdenní pětihodinové rezidenci v Universe na Ibize přidá set vyhrazený pouze vinilům. A speciálně pro tuto příležitost si vyrobí vlastní vinyl. Málo kdo čekal, že toto médium nejenže přežije CD, minidisky a flešky, ale že se dočká takovéhle renesance. Akce souběžně konaná ve dvou britských městech festival Read and Leeds se spojila se Spotify, aby pomohli fanouškům objevit nové kapely a interprety. Zjednodušeně už teď se jim a i vám objeví playlist sestavený z umělců, kteří na festivalu vystupují podle stylu hudby, vy tak půjdete na festival dokonale připravení. Hudbu budete mít v krvi, naposlouchanou a budete si vyzobávat opravdu to nej. Stačí ve Spotify vyhledat Reading and Leeds.
0: Express FM.

0: Jelikož dnes večer budeme po 19. hodině pozorovat částečné zatmění slunce, tak mě zajímalo, jak to zatmění vnímali lidé ve středověku. U nás byla v dávných dobách pozorována 3 úplná zatmění. V roce 878, v roce 1415 a v roce 1706 lidé se tím zatměním nějak zvlášť nerozrušovali. Nebylo to bráno jako taková děsivá událost. Zajímavostí je, že v roce 1415 pozorovali zatmění slunce také účastníci Kostnického koncilu 7. června, v den, kdy měl Jan Hus druhé slyšení před Kostnickým koncilem. A v té Kostnici byl také Petr z Mladoňovic, který o Husově procesu napsal opravdu rozsáhlou zprávu a zaznamenal, že 7. června došlo před druhým Husovým slyšením k zatmění slunce. A to je všechno. Víc tu záležitost prostě nerozvedl. Později se začalo říkat, že to bylo znamení, to zatmění, že Jan Hus bude upálen, ale málo kdo tomu věřil. Spíš to byla taková povídačka. Takže tolik k zatmění slunce. Tímto to téma uzavírám, tyto 2 hodiny o zatmění slunce. Moc si to dnes večer užijte, pokud ho budete pozorovat. A pustíme se Likely, Happy Now.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Na konci července zapomněl manželský pár při cestě na dovolenou v pražském taxíku zavazadlo s americkými dolary za téměř 3,5 milionu korun. Řidič taxíku zavazadlo odmítl vydat a celou situaci musela nakonec vyřešit policie. Taxikáři nyní hrozí až 5letý pobyt za mřížemi. Britský zpěvák Rod Stewart kvůli operaci srdce zrušil závěrečnou část svého koncertního turné ve Spojených státech. Mezi zrušenými koncerty 81letého zpěváka je i několik plánovaných vystoupení v Las Vegas. Obhajkyně zlata plavkyně Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volným způsobem. 26letá plavkyně byla v rozplavbách nejrychlejší ze 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes podvečer, boje o medaile kraulařky svedou na 200 ve čtvrtek večer. Dnešní odpolední teplota vyšplhá k 25 stupňům, zítra se začne oteplovat a o víkendu nás opět čekají tropické teploty, které budou šplhat k 33 stupňům Celsia. To byly zprávy v 15 hodin. Posloucháte Express FM, ze studia vás zdraví Veronika Kloušková. Hezký poslech a kládám všechno nejlepší k svátku.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

0: Tak to byla stále ještě novomanželka Taylor Swift, kterou s jejím manželem Travisem Kelceym oddával Adam Sandler. Adam Sandler je týpek, který ho všichni známe, všichni ho asi máme rádi a je to taky člověk, který ho, kdybyste potkali na ulici, tak ho pravděpodobně pozdravíte, protože si budete myslet, že to je váš soused, protože má takový prostě ledabilý styl, je to takový everyman, nosí oversize teplákovky, tepláky, kraťasy barevný a tak dál, velký narostlý vousy a má takový prostě ležérní styl a já jsem se dozvěděla, že existuje dokonce facebooková skupina, která se jmenuje v překladu Lidi, co vypadají jako Adam Sandler, ale nejsou Adam Sandler. Ta skupina má 250 tisíc fanoušků, kteří tam umisťují fotky z pozorování Adama Sandlera, v uvozovkách Adama Sandlera, protože tam jsou prostě jeho dvojníci, kteří jsou rozesetí po celém světě, takže kdo spatří Adama Sandlera v uvozovkách v při nákupu nebo na nějakých sportových událostech, tak ho prostě vyfotí a šoupne ho tam a musím vám říct, že ať to jsou prostě lidi arabského původu nebo židovského původu nebo severani nebo dokonce lidi tmavé pleti, tak vypadají všichni jako Adam Sandler. Nevím, jestli je tam skutečný Adam Sandler v této skupině, jestli to viděl, ale myslím, že mu to asi udělá radost a je to taková jako kuriozitka, tak si když tak najdete. Hrát nám teď budou AJ Tracy a Mabel a jejich West 10.
1: Express FM.

0: 15.17, posloucháte Express FM, krásný den, krásnou středu vám přeje Veronika. Dnes je speciální den, ale o tom už jsme mluvili, protože je zatmění a taky se budou rojit perzeidy v opravdu velkém množství. Za malou chvíli tu budeme mít takový dva kontrasty, jednak si pustíme nejhranější song tohoto týdne u nás na Expressu a pak si pustíme nejhranější song, který byl nejhranějším pár dekád dozadu. Protože nás čeká old school.
1: Počkej, ty mě zveš do galerie?
2: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
1: A co tam budeme dělat celý den?
2: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
1: A pak?
2: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
1: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
3: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swappy najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swappy. Otestováno se zárukou levněji. Na Swappy.cz.
4: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School.
1: V dnešním Old Schoolu budeme slavit narozeniny a budeme slavit 81. narozeniny poloviny amerického skvělého dua Sparks, protože Ron Mael má dnes ty narozky. Ron Mael je starší z bratrů Maelových, kteří tvoří tuto dvojku. Ron Mael je ten, který většinou stojí nehybně za svými klávesami. Je to taky hlavní songwriter skupiny. Velmi se jako tváří vážně, někdy se i mračí, což ostře kontrastuje s takovým hyperaktivním kreativním vystupováním jeho bratra Russella. No a Ron Mael, co bych ještě k němu řekla? No nic, že si pustíme od něj skladbu, která se jmenuje When Do I Get to Sing My Way? Čili, a kdy já budu zpívat píseň My Way od Franka Sinatry? Je to skladba z roku 1994, pojednává o čekání na chvíli osobní slávy a takového citového uvolnění, no a obsahuje samozřejmě odkazy na Franka Sinatru, ale třeba i na Sida Vicious'e. Takže Sparks, When Do I Get to Sing My Way, rok 1994, s přáním všeho nejlepšího. Express Old School.

0: Ještě jednou bych ráda apelovala na všechny, kdo se chystají dnes sledovat zatmění slunce po 19. hodině, aby si skutečně chránili zrak buď speciálními brýlemi nebo svářečským sklem od 12 výše. A to proto, že my to zatmění uvidíme opravdu částečné, což znamená, že ta odkrytá část slunce, ten miniaturní srpeček, těch, já nevím, 15%, co zůstane odkrytý, zůstane stejně intenzivní jako to samotné slunce, i když bude v okolí tma. Ale to okolo soustředí světlo přesně na to místo toho nejostřejšího vidění a poškození sítnice nemusí vůbec bolet. Přijdete domů, budete mít třeba úplně jasný oči, akorát, že pak už prostě nevratně neuvidíte. Třeba si budete číst knížku a uprostřed budete mít temnou skvrnu, neuvidíte na mobil a tak dále. Takže chraňte si, prosím, ten zrak, protože nenastane během toho zatmění žádný bezpečný okamžik pro přímý pohled bez správného filtru a to samé se týká třeba fotografování anebo pořizování videa. To byl apel ode mě. Opravdu si nechceme zničit oči, že ne? Kvůli jako hodince pozorování zatmění slunce. Dále si budeme hrát Falls. Mám tady pro vás připravenou skladbu In Degrees a pustíme se taky Avalanches.
1: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí pesní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

Hezká Skotačová nová píseň od projektu Avalanches s Jamiem XX. Říkala jsem si, že vám tady dám nějaké tipy na letňáky, na to, co se dává v letních kinech dnes večer. Zajímavé, že Spider-Man z Brusu Nový den tento biják předstihl v návštěvnosti v českých kinech Odysseu. Vede návštěvnost, tak kde můžete dneska toho posledního nejnovějšího Spider-Mana s Tomem Hollandem v titulní roli vidět? Tak ve Skalním Janáčku v Brně a taky v Turnově v letňáku, kde můžete vidět Odysseu v Jablonci nad Nisou. Tam se dneska promítá tenhle ten velký biják od Christophera Nolana. A co se týká Prahy, tak v Meet Factory v letním kině budou promítat fantastický, famozní film Anatomie pádu. Jestli máte rádi detektivky, tak určitě na to zajděte. Před klubem Cross se bude promítat Kouř. A ještě tady něco mám a teď jsem to úplně zapomněla, tak očkejte, já na to přijdu. Machři, letní kino Sunset Cinema, ale já jsem vám chtěla doporučit, už vím, v Brugách, tahle ta skvělá černá komedie se dneska bude promítat v letním kině Klubovna v Praze 6. To je od Veroniky už úplně všechno pro dnešní den. Přeju vám, užijte si krásně to zatmění slunce, pozor na oči, pozor na váš zrak a za chvíli už je tady Michal a jeho Express Drive. Mějte se nádherně, ahoj!

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jen během uplynulého víkendu přišli lidé na Litoměřicku v souvislosti s investičními podvody dohromady o téměř 2,5 milionu korun. Podobných případů podle policie neustále přibývá, a to i navzdory opakovanému varování. Analýza Slovenského národního bezpečnostního úřadu potvrdila, že radarové kamery rozmístěné na slovenských silnicích obsahují ruské komponenty. Ministerstvo vnitra tvrdí, že kamery ještě nebyly nasazeny v ostrém provozu, tudíž žádné úniky informací nehrozí. Ze silnic už zmizely. Beachvolleybalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou 21-18, 22-20 nad další sourozeneckou dvojicí Švýcarskami Anouk a Zoe Vergé-Depré. Zvítězily také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Naopak ostatní dvojice prohrály. Na polském písku se dnes představí i David Schweiner s Tadeášem Trousilem a Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem. V noci na zítřek se připravte na jasnou oblohu a teploty od 5 do 13 stupňů. Čtvrteční teploty se budou pohybovat mezi 24 a 30, na horách bude kolem 21 stupňů. Na nehody pozor na D1, na 205. kilometru směru do Ostravy, taky na silnici 1/14 u České Třebové na Orlicko-Ústecku, pozor i v ulici Dobřížské v Praze, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli nehodě osobáku jednoho, pravděpodobně tedy narazil do dopravního značení. Mějte opatrně, je tady středeční Express Drive, zdraví vás Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Skladba Boys in Blue uzavírá album Emotional Junglist, které vyšlo před dvěma týdny, vydalo ho Dehany Hunt, neboli Nia Archives. No a vy jste tuhletu skladbu poslouchali 8 minut po 16. hodině. Michal vás zdraví z Express Drive, stále osamocen, Petr stále dlí na dovolené u pomalu vysychající nádrže Orlík, tak uvidíme, co nám v pondělí řekne, až se k nám vrátí. No, dnes opět využiju na služeb tady našeho kolegy stážisty Mikyho, ale samozřejmě mám pro vás taky připravenou kupu zajímavých informací a skvělé hudby, jak už to u nás bývá zvykem. No a když jsme u té skvělé hudby, tak samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že po 18. hodině nás čeká 5 nových kousků v našem playlistu. Kdybyste byli hodně netrpěliví, tak můžete už teď kouknout na právě web expressfm.cz, kde ty novinky máte pěkně v souhrnu i s videoklipy, pokud k nim jsou. Tak hezké odpoledne.
1: Středeční odpoledne na Express FM. Express FM.
0: Tak.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
7: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
12: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
13: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
12: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
14: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
15: Vyslev se na to, Franto!
16: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
17: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
18: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
19: Express. Music first. Express FM.

0: Oh yeah. Já sedím na svém místě, tak jak to o tom zpívali Coldplay, no a na svém místě dočasném od Petra Půjčeném sedí i náš kolega Miky, ahoj.
1: Ahoj Michale.
0: No a jelikož Forbes vydal nový žebříček nejlépe splacených sportovců, tak my jsme samozřejmě nechtěli stát opodál a jdeme se podívat, jak na tom jsou čeští i světoví sportovci.
1: Přesně tak, začneme těma českýma, nejlépe top 5 placenýma sportovcema. Jenom bych ještě upřesnil, že je to hrubá mzda těch sportovců.
0: A ono to je taky často odhad, že? Protože třeba některé věci nejsou úplně jako veřejný. Že?
1: Přesně tak, je tam i odhad prize manů a příjmů z partnerství a tak. Takže tenhle ten odhad. Tak na pátém místě se umístil Tomáš Souček, což je fotbalista anglického West Ham United.

0: a ten si přijde na 155 milionů korun za rok.
1: To není špatný na druholigovýho fotbalistu.
0: Teď už druholigovýho. Teď ty peníze asi budou menší, no, tak uvidíme.
1: On těžko říct, tak on má nějakou smlouvu a otázka je, jestli tam jsou nějaké klauzule o tom, jaká liga se hraje. Že?
0: Jsou, no. Jo, já jsou, jsem to dohledával, že když ten tým spadne z té Premier League, tak se tam to nějak...
1: Tak mu to katnou na půlku.
0: No, tak uvidíme.
1: Tak třeba mu Daniel Křetínský něco pošle navíc, protože on je spolumajitel ve Zlému.
0: Já vím. Na čtvrtém místě se umístil Filip Hronek. Tenhle hokejista, hrající za Vancouver Canucks, tak vydělá za rok 193 milionů korun, což je docela solidní částka.
1: No, to není jako špatný, vy to na zmrzlinu máš. Jako.
0: A tady mě docela pobavilo to, že Filip, když dostal tu nabídku na 8letou smlouvu, on podepsal 8 let, tak právě říkal, tyjo, že ho to trošku mrzí v tom, že bude muset 8 let dál dělat rozhovory, že ty ho obtěžují a že to nechce dělat. By mě zajímalo, jestli přemýšlel, jestli těch 200 míčů nechá na zemi a řekne, nemusím dělat rozhovory.
1: A jdu do důchodu.
0: Nebo jdu do důchodu, no tak nakonec to kousne asi těch 8 let.
1: Asi to zvládne, no. Akorát na rozdíl třeba od Radko Gudase musí být v zimě ve Vancouveru.
0: No, tyjo, tam to musí nepříjemný.
1: Radko Gudas, jak jednou říkal tady Radek Smoleňák, tak ten si vždycky zabalí jenom žabky a ručník a je na Floridě, že jo, pořád. Takže ten to má lepší.
0: Na třetím místě se umístil fotbalista Patrik Šik, je nejlépe vydělávajícím českým fotbalistou a vydělá si 195 milionů korun za rok, což je taky solidní částka. Já mám Patrika spojenýho s tím, jak dal ten gól na Euro 2020 přes těch, podle mě to bylo 45 metrů, což bylo docela solidní. To se
1: jo, tak to je šikovný kluk, bohužel letos nedostal úplně možnost ukázat svůj talent, ale o tom bychom tady mohli vést dlouhé debaty a uvidíme, jestli s tím třeba něco udělá nový náš trenér reprezentace ze Španělska.
0: Uvidíme, jestli Patrik přidáš nějaký start za repre.
1: Já tomu věřím, že ukecá.
0: Tak uvidíme, jsem zvědavý. Na druhém místě se umístil hokejista Tomáš Hertl. Tomáš viděl minulou sezonu 215 milionů korun, což je docela solidní taky částka. A tady mě překvapilo, že Tomáš, když nastoupil do NHL do svého třetího zápasu, byl mu teprve 19 let, tak rovnou střelil 4 góly, takže docela solidní úvod, ne?
1: Jo, tam se uvedl hezky, pak se tam trošku plácel s nějakýma zraněníma, ale vlastně pořád funguje. Teďka hraje za Las Vegas.
0: Přesně tak.
1: A tak doufám jenom, že nejde ve šlépejích Jaromíra Jágra a nenahácí to tam rovnou do beden.
0: No, doufejme, že to tak nebude.
1: Jaromír Jágr jednou v nadsázce, ale nevím, jak velká nadsázka to byla, řekl, že vlastně půlku svých výplat hokejových naházel právě do automatu a tím pádem to mohla být třeba jako 500 000 000. To není úplně málo.
0: To je solidní. A teď, kdyby to dělal nakladně, to skladno z toho bude z té 500 000 000.
1: Ježiš, tak spotřební daň a nevím co všechno, to by byly šťastný. Tam myslím, že taky zanechal svůj finanční stopu v Kladně, ale jo, jako je to zajímavý. No a teďka tam tadadá, první
0: přesně
1: místo,
0: tak, první,
1: asi tušíme.
0: První místo asi tušíme hokejista Boston Bruins David Pastrňák. Ten si za sezónu vydělá 275 milionů korun. A tady mě překvapilo, já jsem si říkal 275 milionů korun, kolik to vlastně je, jako kolik si vydělá za den, za měsíc. No a když půjdu teda denně, mu přistane na účet 753 tisíc korun.
1: To mě stačilo, by mě to chodilo ročně. Jako,
0: že
1: tak, docela, no, ne, to ročně, ne, měsíčně.
0: Docela 31 tisíc korun za hodinu a 523 korun za minutu. Ale počkej, to je den, kdy oni třeba mají volno, tak mu rovnou 800 tisíc cink na účet a je v klidu.
1: Může, polovinu nemůžeš prospat, nebo si hrát s dětma a furt ti tam tak načítají se ty dolárky. Tak to je fajn.
0: Vem si, že on je třeba teď v Praze, poslouchá nás, dejme tomu, a my pustíme písničku, která má třeba 4 minuty, no a cinkne mu 2000 na účet. To je skvělé.
1: To je krásný. Tak Davide, přejeme ti to, posíláme ti Kelvina Harrise, můžeš tančit z veselosti a z radosti, že jsi tak dobře placený.
2: Express Drive. Why wait to say, at least I did in my way.

0: Money, Money, Money, Must Be Funny, ale to naštěstí v našem archivu nemáme. Tohle byl Calvin Harris, My Way, no a my se tady povídáme o nejlépe placených sportovcích světa právě teď. Už jsme probrali ty české, víme, že na prvním místě je pasta. A pojďme se podívat na pětici nejlépe placených světových sportovců.
1: Přesně tak, je tam v nadsázce trošku menší rozdíl oproti těm Čechům, ale na pátém místě je Shohei Ohtani. Je to japonský baseballista a ten si přijde na 2,7 miliardy korun za rok.
0: Takže ten měl 270 milionů pasta, takže vlastně má desetinu toho, co nejhorší, nebo teda pátý nejlépe placený světový sport.
1: Přesně tak.
0: Ale tak je tam trošku rozdíl, no.
1: Chtěl bych být takhle nejhorší.
0: Zajímalo mě, jestli tam bude nějaký hokejista v té první pětce, ale bojím se, že ne.
1: No, bojíš se správně. Na čtvrtém místě se umístil LeBron James. LeBron James si vydělá 2,9 miliard za rok.
0: To je hrozný.
1: Taky dobrý číslo docela. No.
0: Jo, jako šikovný kluk na to, že už to dělá 23 sezón má za sebou, před sebou 24.
1: Furt to asi baví, no.
0: Asi jo, tak hlavně by mě taky bavilo, kdyby mě chodili tady ty miliardy na účet, tak jo. Já myslím, že to bych pár košů ještě dal.
1: Na třetím místě se umístil jeden z nejlepších fotbalistů na světě, možná nejlepší Lionel Messi.
0: Ano, tak nejlepší, tak tam jo. Se nemusíme o tom bavit.
1: Tak, no. Tak dobře, no. tak nejlepší. Lionel si vydělá téměř 3 miliardy korun za rok a tady je docela vtipný to, že on si vydělá daleko víc než většina jeho soupeřů jako celý tým, takže vem si, že on nastupuje v té stejné lize, v MLS, ano, on nastupuje proti největšímu rivalovi a říká si, no tak kluci, ten váš pad dohromady, nesehání mě po kotníky, mám dobrý, daleko víc, tak tu si by dobrý pocit.
0: No, tak já myslím, že možná, když třeba si vezmeš, když pak nastupuje v lize mistrů nějaký náš, nebo i v evropský lize nějaký náš tým, třeba Jablonec proti jako Aston Villa, tak já myslím, tam to bude podobný, ne? Že jako jeden hráč něčí hvězda možná bere jako celý rozpočet Jablonce, ne?
1: Taky
0: jako
1: si myslím, no.
0: Bude asi podobný, no. Nebo třeba stál tolik, když ho kupovali, no. Tak jdeme na třetí místo.
1: A na druhý.
0: Tak na druhý, už vlastně, na druhý. Už,
1: jdeme na druhý místo. Tam se umístil sportovec, kterýho jsem do dneška vůbec neznal. Canelo Alvarez. Je to mexický boxer. Aha. A ten si za minulou sezónu, za minulý rok vydělal 3,6 miliard korun. On zápasil jenom ve dvou zápasech. Ten největší zápas prohrál. A stejně si vydělal tolik peněz.
0: To je slušný. A neboxoval s tím takovým tím youtuberem, nebo?
1: Neboxoval s Terencem Crawfordem.
0: Aha, no vidíš to, no, tak můžeš prohrát s Terencem Crawfordem a Terence Crawford v tom žebříčku není.
1: Není, no, to
0: takže
1: je zajímavý.
0: Alvarez je na tom líp, no. A první místo, asi tušíme, že míříme do Portugalska.
1: Ten nejlepší fotbalista.
0: Druhý nejlepší fotbalista historie.
1: Cristiano Ronaldo, tak si vydělal za minulou sezónu 6 miliard korun, což je solidní číslo.
0: No, not bad.
1: A já jsem si tady udělal taký srovnání vůči Davidovi Pastrňákovi, jo? Taky jsem říkal, kolik on si vydělá za den. Tak Cristiano si vydělá za den 17 milionů korun, 720 tisíc korun za hodinu a zhruba 12 tisíc korun za minutu.
0: Takže to, co má pasta za hodinu, on má za minutu, jestli to správně si pamatuju.
1: Je to tak. Si trošku přispí 8 hodin a má na nový auto.
0: No, tak teďka se oženil a stejně mu ty prachy pořád cinkaly.
1: To je solidní.
0: To je krásný. A naště na svatbě ušetřil, jak jste mohli slyšet ráno, protože ji udělali jenom někde skromně. No tak díky, Miky, za tenhle ten přehled a samozřejmě nebudeme jim vůbec závidět, to je jasný.
1: Přesně tak, díky. Express Drive. Na Expressu.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
13: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
12: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
15: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
16: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Stop this flame, to nás prosí Celest, no my nezastavíme ten oheň v nás, ale zastavíme její píseň a budeme se bavit o pejscích. Miky, jak ty to máš? Máš rád pejsky?
1: Jo, mám rád docela pejsky. Jednu dobu jsem se jich bál, když jsem byl dítě, tak to ve mně trošku ještě převládá, že když vidím nějaký jako velký obsah, mám takový respekt.
0: A ale... tak respekt je v pořádku, to je jasný, jako nehladit cizí psy a tak, to je jasný, že?
1: To u mě nehrozí.
0: No, ale určitě si všim, že ty psy umí dělat takový ty psí oči, jak se říká, že jo?
1: Všim.
0: A představ si, že to nemají jejich přímí předci vlci, ale vyvinulo se to až za těch 33 tisíc let, kdy jsou po boku lidí.
1: Fakt.
0: Takže se naučili dělat psí oči, vytrénovali si ty svaly, respektive si jim ty svaly jako obočí, vlastně jako vyvinuli tak, že na nás můžou teď dělat psí oči.
1: To je
0: zajímavý, veď? No, očividně prostě se naučili manipulovat námi a co si budeme povídat, pokud někdo z našich posluchačů psa má, nebo ho má někde v dosahu, tak psí oči fungují vždycky a vždycky se ten pamlsek nebo piškot prostě v té kapse najde, že?
1: Najde, jo, a tak ty psy, který dělají ty psí oči, tak podle mě nejsou ty agresoři.
0: To rozhodně ne.
1: Takže to je pak v klidu, tyhle psy mám rád.
0: Samozřejmě, když vyndáš ten pamlsek, tak musíš rychle ucuknout, jo? Aby nebyli agresoři.
1: Pamlsek s prstem.
0: Jo, to se stává. Oni to myslejí zlé, ale třeba zvlášť labradoři, ty mají velký hlad a pořád, že? To je jasný. To víme.
2: Drive. Odpolední drive.
3: Na Expressu.

0: quite cute.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Nejvyšší soud definitivně odmítl dovolání bývalého ředitele IZIP Jiřího Paška a společníka firmy Finim Ilji Čurdy. Za podvod spojený se zakázkami od VZP si odbíkají 5 let ve vězení a zaplatí 2milionové pokuty. Panika propukla na pláži ve španělském letovisku Marbella, když jednoho z návštěvníků začal náhle pronásledovat velký mořský živočich se hřbetní ploutví připomínajícího žraloka. Jak se následně ukázalo, nešlo o obávaného predátora, ale o obřího dezorientovaného tuňáka. Kanadský hokejový obránce John Ludwig bude smět od podzimu nastupovat za tuzemskou reprezentaci. Liberický rodák má totiž i český pas a k tomu, aby mohl obléct dres národního týmu, potřeboval odehrát 2 sezóny v extralize. Polovinu v uplynulém ročníku v Pardubicích splnil, s Dynamem dokonce získal titul, druhou načne co nevidět. V noci ze středy na čtvrtek by mělo být jasno, teploty se budou pohybovat mezi 5 a 13 stupni, přes den vystoupají na 24 až 30, na horách bude kolem 21. Nehoda vás potrápí na silnici 1/35 v katastru obce Prostřední Bečva na Vsetínsku, taky na silnici 23 u Jindřichové Hradce a na 54 u Slavkova na Uhersko-Hradišťku. Neprůjezdný pravýjízdní pruh hlásí Bubenický tunel v Praze, a to ve směru na Barrandovský most, tak tam dejte pozor. Jeďte opatrně i nadále poslouchejte Express Drive, odkud vás ve středu 12. srpna zdraví Michal.
1: Radio Express FM.
3: Express FM.

0: Tohle jsou mi už jejich Night Shift Superstar. Lidi umí dělat různé věci, ale často neumí být takzvaně sami se sebou a se svými myšlenkami. Představ si, Miky, že lidi jsou ochotní si spíše dát sami sobě elektrický šok, než aby zůstali 15 minut v prázdné místnosti a mysleli jenom na nějaké věci. Jako nemají tam žádné jiné vzruchy, nemají tam telefon, nemají tam žádné noviny, něco, co by si mohli číst, není tam ani hasičák, aby si mohli číst návod. Takže jsou tam jenom sami se sebou a musí přemýšlet sami nad sebou nebo nad svými věcmi a tak dále. No a nikdo to nevydrží 15 minut, nebo málo kdo to vydrží 15 minut.
1: To mě překvapuje, to, protože 15 minut nepřijde tak hrozný.
0: Já si taky myslím, no. 67% mužů a 25% žen se raději šokovalo, nebo pustili si do sebe proud, ale to víc než jednakrát, to znamená, že jako víckrát, jo, fakt dokonce, jo. No. Tak moc se tam nudili, no.
1: Ty bláho.
0: No, zajímavý je to. Tak pokud vy si chcete dávat šoky, tak doufám, že to budou šoky pozitivní a hudební, jako třeba Macy Peters anebo Blossoms.
2: Středeční odpoledne na Express FM.
3: Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopy najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopy. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopy.cz.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
6: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálně 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Tak tohle jsou Atlas Genius a jejich Trojans. No a já tady mám další pěknou zprávu o pejscích.
1: Aha.
0: Dneska se to nějak sešlo. Představ si, Miky, že majitelé psů mají menší pravděpodobnost toho, že skončí dementní, mm-hmm, a to o 40%, než majitelé koček. Kočky ti neudělají nic.
2: Fakt jo, to, tak asi platí to, že pes je nejlepší parťák člověka. Tak
0: je to tak, no.
2: Tohle s tom. Hmm.
0: No, takže dokonce v Japonsku, kde se ty lidi dožívají vůbec vysokých věků, tak samozřejmě tam potom mají větší jako pravděpodobnost toho, tady těch nemocí, jako je takzvaná stařecká demence, tak dokonce o 63% se to prý sníží.
2: Jo, tak
0: jako
2: to
0: v těch vyšších věcích, jo. Takže to je fajn, no. A ještě navíc teda musíš cvičit trošku. Nebo, ale takhle, ono se psem vlastně cvičíš, protože s ním chodíš na procházky.
2: No, jasně,
0: takže každý. Pokud ho jako nevykopneš jenom před barák a nenecháš, že tam jako udělá loužičku a zase rychle domů, což se teda stává, když jsou třeba mrazy nebo hodně sněhu, teda hlavně mě. A máš třeba čivavu, jako jsme měli doma my, teda respektive moje žena, a já jsem jí taky občas musel venčit. Tak samozřejmě ta čivava ti nejde do hlubokýho sněhu na dlouhou procházku, jo? Ale když máš prostě nějaký jako plemeno rozumný, tak s ním vlastně ujdeš docela hodně kroků a to cvičení nebo ten pohyb je vlastně jako automaticky.
2: Myslím, že minimálně dvakrát denně musíš prostě vyjít, ráno, večer.
0: No, lepší asi, jako jo, asi dvakrát minimum a třikrát lépe.
2: No. Mm-hmm. A napíšu tam něco, že třeba menší pes je lepší v tomhle, větší, horší, není to tam něco takového?
0: Není, ale myslím si, že právě, aby si jako nachodil co nejvíce kroků, jak je lepší podle mě jako pes, který je aktivnější. Hmm. To znamená jako větší, no. Má další krok, že jo. Přece jenom ta čivava jak cupitá, jo. Tak ona je unavená docela rychle. Takže my jsme ještě teda našemu čivavákovi Pepovi bylo, jako ten se dožil 15, takže my jsme ho pak už docela hodně nosili, jo. Takže ještě třeba, když byly takovýhle vedra, tak to jsme ho fakt jako to víc se nosil. Takže vlastně jsme ještě posedvali ruku, no, ale on měl jenom 3 kila, takže to nebylo zase tak, nebo 2, nebo něco takový.
2: Jsem dobrá činka, 3 kilová.
0: Jo, v pohodě. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Tohle je Adéla, její End in LA. No, tahle holka má teď takový jako historický zápis. Víš jaký?
1: Vůbec nevím.
0: Jako první Slovenka v historii pronikla do prestižní singlové hitparády ve Spojených státech Billboard Hot 100. Hezky. To se nikdy nepovedlo žádné Slovence. Mimochodem, tady se to nikdy nepovedlo ani žádnému českému interpretovi nebo aha, kapele. Takže vlastně můžeme ještě se tady svést trošku na tom federálním, na té federální nostalgii a říct, že někdo z Československa se tam dostal. Ovšem, Adéla se narodila až 10 let po rozpadu, jo? Takže aha, její teprve 22, týhletý rodece z Bratislavy. No a právě tenhle single jí dostal v tuto chvíli zatím na 85. místo zámořského žebříčku, ale může samozřejmě ještě stoupat. Mimochodem, ona se proslavila před, nepletuli se, před třemi lety, jako účastnice reality show Dream Academy, kde dokonce byla jednou z kandidátek do dívčí skupiny Cat's Eye. Aha. A tu mimochodem teď v té hitparádě přeskočila, takže vlastně udělala dobře, dobrá, že se na to vykašlala, šla si svojí cestou, dostala se pod velký label Capitol Records a právě tam taky 4. září vydá svoji debutovou desku Prima, z které pochází i ten doznělý single. Takže Adélo, gratulujeme, kdybyste chtěli vidět víc o ní, tak klidně koukněte na naše socky a nebo na náš web express.fm.cz. No a my si dáme teď interpreta, o kterém jsme tady tento týden mluvili.
1: Už ho poznávám.
0: Ano. Nalaďte si své boky, protože tohle je interpret, kterého lidé nejčastěji poslouchají při sexu. Weekend.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnic a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
5: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
7: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
8: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
13: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: Asteroids Galaxy Tour a jejich single My Club v 17 hodin 48 minut na Express FM. My jsme se tady už několikrát bavili a už je to leta, co adorujeme seriál Ted Lasso. Ten teďka má svoji finální sezónu, ta odstartovala na Apple TV. Přiznám se, že nemám ještě tuhle streamovací platformu a nevím, jak oni to mají. Oni dávají rovnou všechno nebo musíš čekat týden na další epizodu?
1: Já myslím, že dávají rovnou všechno, nebo u těch sérií, co už vyšly, tak to
0: jasně,
1: tak bylo.
0: Jasně. No, tak doufejme, že to tak je. No a asi vám neuniklo, pokud jste viděli aspoň pár dílů nebo pár okamžiků z tohohle skvělého fotbalového seriálu, který není úplně tak o fotbale, se dá říct. Je to spíš takový jenom jako zákulisí nebo taková kulisa toho, co se tam děje. A tak tam tu hudbu složil Marcus Mumford, samozřejmě lídr kapely Mumford and Sons. No a ta teď jede své turné k seriálu, no vidíte, kde se Prize Fighter a zastavila se taky v Madison Square Garden v New Yorku. Mm-hmm. No a tam se k ní na pódiu, když začala hrát znělka nebo to Ted Lasso team, tak se k ním přidali herci z Ted Lasso a to Jason Sudeikis, tedy přímo titulní hrdina, taky Hannah Waddingham, která v seriálovém hitu stvárňuje Rebeku a Juno Temple. Tam se přiznám, že mi jméno její postavy vypadlo, ale je to ta jejich PRistka, že jo, taková ta trošku střeštěná taky. No a zaspívali si s Markusem celou tu píseň, nebo dospívali, oni až když začali hrát Mumfordi tu píseň, tak vlastně tam vyběhli na to pódium a no, zaspívali. Zpívala hlavně Hannah Waddingham. Jason ten spíš ladil kytaru a kopal tam, nebo respektive bubnoval tam do toho jednožního bubnu, do toho takového toho, jak má Ellen. No a Juno, ta zase spíš tančila. Každý prostě dělal to, co mu jde nejlíp.
1: Takže udělali super show.
0: Zase. Dělali super show, je z toho video a vy to video můžete vidět u nás na Instagramu express_fm a užít si to společně s námi. A já se těším, až si konečně předplatím Apple TV a budu se moc si podívat na kompletní 4 řady tohohle úžasného seriálu, fenomenálního.
1: Udělej to, neuděláš chybu.
0: Já jsem první dvě viděl, ale rád si je zopakuju. No a my tady nemáme bohužel píseň z seriálu Ted Lasso, ale Mumfordi jsou právě teď The Cave.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Čínský občan viněný v Česku ze špionáže zůstává ve vazbě. Vrchní soud totiž zrušil rozhodnutí městského soudu, který chtěl obžalovaného pustit z vězení. Státní zástupce se obával, že Číňan před českou spravedlností uteče. Thajský premiér Anutin Charnvirakul vydal nařízení, které zpřísní kontrolu střelných zbraní a pozastaví vydávání nových povolení k držení zbraně. Učinil tak v reakci na střelbu v thajské škole minulý týden. Nizozemská reprezentace intenzivně hledá nového trenéra poté, co po neúspěchu na mistrovství světa rezignoval Ronald Koeman. Královský nizozemský fotbalový svaz podle tamních médií už zahájil přímá jednání se španělským strategem Robertem Martinézem, který naposledy vedl národní tým Portugalska. Noc na čtvrtek bude převážně jasná a chladná s teplotami 5 až 13 stupňů. Přes den pak teploty vystoupají na 24 až 30, na horách bude kolem 21 stupňů. Na nehody pozor na silnici 13 na 51. kilometru na trase Liberec Karlovy Vary v Chomutově, taky na silnici 22 u Vodňan na Strakonicku. V Praze hlásí nehody Radlická, Nová Povltavská, politických vězňů a taky Patočkova. Tam je neprůjezdný vjezd ze Strahovského tunelu do ulice Patočkova, takže tam musíte kvůli nehodě osobáku a nákladňáku to objet, určitě tam řídí provoz policie anebo světelná signalizace. Ulice Svatoplukova v Brně a okružní ve Zlíně, i ty mají problém s nehodou. Tak jeďte opatrně, ať nemáte problém i vy a bezproblémově poslouchejte i nadále Express FM. S Express Drive vás zdraví Michal a jdeme na 5 nových singlů v našem vysílání.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byly OK Go a Here It Goes Again. No a my tady máme opět naši pětici novinek. Já jsem se tady na našem webu právě začetl do povídání o té první. To se jmenuje Beaches in Tennessee. Pozorní posluchači, kteří patří mezi ty pravidelné, tuhle píseň už slyšeli v rámci představování nových singlů, které vycházejí vždycky v pátek. My jsme tady s Petrem hráli. Cage the Elephant totiž vypustili první singl z jejich chystané sedmé desky. O té zatím Matt Brett Schulzovi, Nick Bokrat, Metten Minster, Daniel Tichenor a Jared Champion neprozradili nic víc než to, že tahle ta skladba Beaches in Tennessee reflektuje dřívější psychické problémy frontmana Matta Schulze, kvůli kterým byl dokonce v roce 2023 zatčen a následně hospitalizován. Tak doufejme, že už je všechno v pořádku a pojďme si tedy pustit Cage the Elephant, Beaches in Tennessee, Made in USA. Novinka.

0: Tohle jsou nebezpečně dobří DXX, jejich Dangerous, lety prověřená záležitost. My teď ale jdeme na další novinku, za tou stojí uznávaná britská kapela Django Django. Ta oznámila vydání svého 6. alba, na rozdíl od Caged Elephant, už dokonce víme, jak se bude jmenovat, je to Doveland, vydají ho 6. listopadu. Pilotní single koprodukovali bývalý kytarista kapely Franz Ferdinand Nick McCarthy a Bělorusko německá umělkyně Poli Lapkovskaja, neboli Poli Ester, no a ten single se jmenuje Cameos.
1: Novinka. Novinka. Express FM.
2: Django Django. Cameos.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
0: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Music. First. Express FM.

0: Jsou podepsáni Tin Liquor, to je nizozemský elektronický projekt, nedávno se rozšířil oficiálně na trojici, když k sobě Miša Heiboyer a Jordi van Achtoven přibrali zpěvačku Hero Baldwin. Jejich nový výborný single složili s Krajanem a kolegou DJem a producentem Hellslotem. Skladba vznikla v Turbasu během jejich společného turné, konkrétně během přejezdu z Varšavy do Paříže. Mimochodem Turbus Tin Liquor zastaví 21. listopadu, tak je před pražským klubem Roxy, takže pokud vás tahle novinka zaujme, můžete si ji naživo, no, respektive v DJském setu, poslechnout právě i v pražské Roxy.
1: Novinka. Express FM.
2: Tin Liquor a Hellslot. Edge of Forever.

0: se.
1: Ať si říká, kdo chce, co chce, tohle není stupid song, je prostě skvělej, stejně jako celá Olivia Rodrigo. Kdo je taky skvělej, tak to jsou angličtí Nothing But Thieves. Ti vydají své páté album Stray Dogs už 25. září a najdeme na něm i nový single, ve kterém se podle kapely nečekaně potkávají glam rock a grunge. Jmenuje se Baby Cool Evelyn a v rámci turné k nové desce zazní pak i 22. ledna příštího roku v hale O2 Univerzum, kam Connor Mason, Joe Landridge Brown, Dominic Craig, Philip Blake, James Price přijedou a zopakují si tak vystoupení z letošního Rock for People. Tam mimochodem je exkluzivně vyspovídala i naše Míša Tůmová a pokud se rozkliknete na článek o novinkách, kde právě Nothing But Thieves jsou jako titulní hrdinové, tak si ho můžete připomenout, protože je tam samozřejmě vložený. Stejně tak jako videoklip k právě písni Baby Cool, kterou si právě teď pouštíme na Express FM.
2: Novinka. Express FM.

první pecku, kterou máme u nás ve vysílání. A ta pochází od DJské superskupiny Axwell, Steve Angelo a Sebastian Ingrosso, tedy Swedish House Mafia, společně se švédskou zpěvačkou Likely, která do ní dodala vokály. Se na téhle záležitosti podílel taky anglický producent Fred Again, italské duo Parízy a švédští hitmakeri Max Martin a Oscar Holter. Takže kdyby se náhodou dostal tenhle ten nový single Happiness is So Sad na vrchol americké hitparády, tak by zase Max Martin měl v hledáčku Paula McCartneyho a zase by ho stáhnul o další song, ale nechci být úplně špatným prorokem, myslím, že se to nestane, i když záležitost je to opravdu skvělá. Pojďme si ji poslechnout. Swedish House Mafia, Likely, Happiness is So Sad. Novinka, Express.

0: 10, tak se jmenuje poslední dnes představená novinka od Swedish House Mafia a Likely. A vy si můžete všechny novinky zrekapitulovat na našem webu expressfm.cz, anebo když budete poslouchat v neděli od 5 večer samozřejmě naši hitparadu Express Top, tak tam je vám Vašek představí ještě jednou a ještě podrobněji.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

Myslím, že není moc víc tematických písní než tahle pro dnešní večer. The Sun Don't Shine, to bude případ zatmění slunce. My jsme tady o něm mluvili napříč naším vysíláním už od začátku týdne. Víte snad všechno, koukejte se na něj přes správné pomůcky a zítra ještě nahmatáte ten vypínač vašeho rádia, abyste se ho zase mohli zapnout. A jedno, jestli to bude v 7 ráno na Express ráno, v 10 na Míšu, ve 13 na Veroniku, anebo v 16 na mojí maličkost a Express Drive. Zítra mimo jiné budeme poutat na filmy a bude řeč i o Amy Winehouse, kterou úplně tematicky zařazujeme na rozloučenou. Ahoj!

0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
5: Co je nového na Express FM?
6: Koukněte na expressfm.cz.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Express. Music first. Express FM. Express

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Můžete si sice plánovat kariéru, ale někdy máte dojem, že to nadlouho nebude. To přesně zažíval před 16 lety Ed Sheeran, který nedávno přiznal, že tehdy tušil, že bude jen interpretem a la One Hit Wonder. A to, když vydal svůj song A-Team. Tehdy mu bylo 20 let a zřejmě netušil, jak multiplatinovou a miliardovou kariéru má před sebou. V přetechnizované době se DJové vrací k tomu, s čím začínali. Tedy do doby vinilové. Po Karlu Coxovi se rozhodl i nizozemský DJ Armin van Buuren, že v rámci své týdenní pětihodinové rezidenci v Universe na Ibize přidá set vyhrazený pouze vinilům. A speciálně pro tuto příležitost si vyrobí vlastní vinyl. Málo kdo čekal, že toto médium nejenže přežije CD, minidisky a flešky, ale že se dočká takovéhle renesance. Akce souběžně konaná ve dvou britských městech festival Read and Leeds se spojila se Spotify, aby pomohli fanouškům objevit nové kapely a interprety. Zjednodušeně už teď se jim a i vám objeví playlist sestavený z umělců, kteří na festivalu vystupují podle stylu hudby, vy tak půjdete na festival dokonale připravení. Hudbu budete mít v krvi, naposlouchanou a budete si vyzobávat opravdu to nej. Stačí ve Spotify vyhledat Reading and Leeds.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, z vysílacího studia Express FM se vám hlásí tvůrci hudebního speciálu Express Edge, jmenovitě Pepa od mixu a Petr od mikrofonu. Právě startujeme 870. díl a budeme tu s vámi následující dvě hodiny vysílání. Schéma je neměnné, nabídneme vám více jak 30 hudebních příspěvků, opět se to sešlo, že většinu z nich odehráme v premiéře a už se na to moc těšíme, protože poslední dobou vzniká docela hodně zajímavý muziky, a to po celém světě. Express Edge najdete na Facebooku Express FM, pro změnu na webu. Naše dnešní hudební putování odstartujeme na britských ostrovech v doprovodu hudebníka jménem Julian Lines. Letošní rok se pro něj nese ve znamení novinky Red Flex, no a příjemný poslech 870. dílu Express Edge vám společně s ním přejí Petr s Pepou.

Kanadský projekt Sunday Morning, poslouchali jste aktuální single Carried the Sky. Express Edge vám na Express FM v premiéře nabízíme každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí a to od 22 hodin. Narazil jsem na americký kvintet Ruin, pocházející z Atlanty, který ve své tvorbě kombinuje psychedelie let 70. s moderními indie ingrediencemi. Loni Ruin vydali druhé album Velvet Dream, které přinesou i následující věc s názvem Psychic Sister.

0: Některé věci, které vám v Express Edge nabízíme, jsou tak čerstvé, že o nich moc zmínek v mezinárodních médiích nenajdete. Stejně jako další info. Právě doznívá Prom Dress a single Salmon We Caught From The River, který byl vydán koncem loňského roku. Prom Dress je pak projekt ze Southamptonu. Dáme si australskou partu iColor, která ve své tvorbě mísí prvky shoegaze a dream popu a konkrétně zazní rok starý track Lighter.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

konec dnešního úvodního bloku máme pochystané zástupce holandské indie scény. Honey, I'm Home, kteří odkazují na Smashing Pumpkins nebo My Bloody Valentine a kteří už mají za sebou koncertování po boku Hotline TNT nebo Goat Girl. V únoru tohoto roku vydali Honey, I'm Home následující single Pretty.

Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba. Express FM.

Na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge, v rámci doznívajícího songu Melbourne jste absolvovali dnes již druhou návštěvu Holandska. Tentokrát jsme navštívili Eindhoven. Společnost vám nadále dělají Petr s Pepou a máme pochystané samé zajímavé věci. Jak už jsem avizoval v dnešním úvodu, všechny na Express FM dnes zazní v premiéře. Carbon Daydream si berou hudební inspiraci v 80. i 90. a údajně je ovlivnil Johnny Marr. Pouštíme song The West is the Best.

Tom Project, který fungují 7 let, nicméně mluvit se o nich začalo více až letos v březnu, kdy jim vyšel single Ink on Paper a ten právě dozněl. Pokud byste náhodou nestihli jméno kapely či název skladby, stačí se Express Edge dohledat na Facebooku, zveřejňujeme tam playlisty od vysílaných epizod. Teď už ale hurá za velkou louži, podíváme se do Kalifornie za partou The Story So Far. Poslední album vydala před 2 lety pod názvem I Want to Disappear, no a my vám nabízíme následující track.

To byly The Story So Far, vydávající u labelu Pure Noise, který nabízí poměrně nadějné kapely. My vám nabídneme ještě jednu z jejich akvizic, a sice kapelu Arm's Length, původem z kanadského Ontária. Před rokem vydali Arm's Length druhou desku, které se dostalo poměrně slušných ohlasů a která přinesla i věc s názvem Do Wait. Tady je.

0: I try.
1: Repríza pořadu. Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, ve studiu jsou Petr s Pepou, právě doznívají Seaway, další zástupce kanadské alternativní scény. Bohužel Seaway ukončili svoji činnost v roce 2022, kdy se jednotliví hudebníci rozhodli věnovat zcela jiným projektům. Poslední albovou položkou v diskografii této party je album Big Vibe, které přineslo i doznívající stejnojmenou věc. Teď už ale Grayscale, kvartet z Philadelphia, který loni nabídl svým fanouškům čtvrtou řadovku u labelu Fearless Records.

To byly Last Night Saved My Life, parta z Michiganu, která má venku 5 alb vydaných na vlastní náklady. Vy jste poslouchali společné dílo s partou Bearings a umělcem Vlznem Shannerem. Doznívá věc nazvaná Midwest Emo. Dáme si opravdové kamarády. Real Friends je kvintet Stanley Parku v Illinois, který 2 roky nevydal žádnou desku, takže se vrátíme k té poslední Blue Hour. Konkrétně z ní vybíráme song Waiting Room.

0: Tak to byly Real Friends. Figure It Out je pop-punkový projekt, který vznikl v roce 2012, za kterým stojí americký umělec Mike Weekly. Zkušenosti sbíral s místními kapelami ve Phoenixu, kde vyrůstal a nakonec se rozhodl postavit na vlastní nohy. A takhle vypadá jeho aktuální tvorba. Never Too Late je název následující skladby.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM vás zdraví Petr s Pepou. Právě jsme doputovali do poloviny 870. dílu Express Edge, takže před námi je ještě jedna hodina vysílání, zazní ostří hoši i talentované umělkyně. Takže se rozhodně při poslechu nudit nebudete. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM pro změnu na webu. Druhou půlku dnešní hudební várky odstartujeme společně s Concrete Club, pěticí pocházející z Manchesteru.

The Avalanche je čerstvá indie krev z Newcastlu, která minulý měsíc vydala nový single Rubber Necker. Právě dozněl. Přesouváme se do Birminghamu, a to za psychedelickou dvojkou Solar Ice, která se hudebních fúzí rozhodně nebojí. The Observer o nich napsal, že zní jako Primal Scream, jamující s ranými Tame Impala. Pouštíme skladbu Stop the Ride.

Express Edge vysíláme na Express FM každou středu od 21 do 23 hodin a totožnou várku pak reprízujeme v pondělí od 22 hodin. Tohle byly Heavy Weather, nadějná parta ze Skotska, kterou tamní hudební periodika doporučují fanouškům Kasabian. Parta následující se jmenuje Boxing Club a pověstná jsou její živá vystoupení. V textech se zaměřují na politiku, noční život i chaos moderního života. Budeme hrát track Father and State.

Při jednom z hudebních pátrání jsem narazil na kapelu se zajímavým názvem, alespoň pro Moraváky. Jmenuje se totiž Dopálava, nebo chcete-li Péleva. Pochází z Yorku a prezentuje se příjemným indie rockem. Z jejich diskografie vybíráme single Devil's Favorite Pastime.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Express. Music first.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge, jsou u toho s vámi Petr z Pepu a v tomto bloku pak samé půvabné, ale především talentované umělkyně. Ta doznívající se jmenuje Iva Fitz a v Anglii se o ní začíná mluvit jako o velkém talentu. Hráli jsme vám její skladbu Viva la Luna. A ve společnosti umělkyně, který si říká Lou Lou, budeme pokračovat, zařazujeme věc na zem Give Me a Piece.

0: Je skvělé slyšet kapely, které ve své tvorbě odkazují na shoegaze scénu let 90. a ještě do ní přimíchávají něco svého, třeba jako Bloom Effect, trojice, která debutovala v loni a od které jsme zaradili do znívající skladby. Julia Wolf je americká písničkářka a skladatelka, které v začátcích hodně pomohla sociální síť TikTok. K dnešnímu dni má na albovém kontě dva tituly, z toho druhého s názvem Pressure vybíráme track In My Room.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

To byla Julia Wolf, její loňské album Pressure zaznamenalo posun k temnějším a tvrdším hudebním texturám z prvky grunge. Julia na jeho podporu plně koncertovala a sklízela pozitivní ohlasy po celém světě. Dnešní dámský blok uzavřeme ve společnosti umělkyně, která se jmenuje Susanna Joffe a která pochází z Austinu v Texasu. Letos boduje se singlem You Ruined Paris, který vyšel před 12 dny.

Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, tohle byly MFK a se skladbou Pack Animals nám otevřeli finálový blok. A vy moc dobře víte, že finále Express Edge bývají svižná a stejně tomu bude i dnes. MFK zní trochu jako The Clash ovlivnění Robertem Smithem. Navštívíme Floridu, které působištěm kapely A Day to Remember. Loni vyslali do světa už 8. album, na kterém mísí pop-punk s metalcorem a post-hardcorem. A to je slušný mix. Zahrajeme vám věc s názvem Make It Make Sense.

Newfoundlandy vydali v únoru novou desku v pořadí již 12. a jmenuje se Listen Up. Vyšla u dnes již zmíněného labelu Pure Noise Records, jehož akvizice mě opravdu baví. A produkovali Steve Evans, chlápek, který má zkušenosti s celými partami. Hráli jsme vám nesinglovku Love Song. Společně s Amberlin zazpomínáme na jejich starší desku Never Take Friendship Personal, a to v rámci stejnomenného singlu.

a The Last Night byly předposlední dnešní partou. Právě doznívá song Man I Need. Pohled na hodiny je neúprosný. Dnešní dvouhodinovka je v podstatě minulostí, místo už si schováváme jen na závěrečné rozloučení a o to se nám dnes postarají Genesis. Přátelé, kamarádi, přejeme vám krásné dny nabité dobrou náladou, ale především kvalitní hudbou. My pro vás opět budeme mít přesně za týden, kdy se vám na Express FM přihlásíme s novým dílem Express Edge. Od mixu se s vámi loučí Pepa, od mikrofonu Petr, kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pisa Mír.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Můžete si sice plánovat kariéru, ale někdy máte dojem, že to nadlouho nebude. To přesně zažíval před 16 lety Ed Sheeran, který nedávno přiznal, že tehdy tušil, že bude jen interpretem a la One Hit Wonder. A to, když vydal svůj song A-Team. Tehdy mu bylo 20 let a zřejmě netušil, jak multiplatinovou a miliardovou kariéru má před sebou. V přetechnizované době se DJové vrací k tomu, s čím začínali. Tedy do doby vinilové. Po Karlu Coxovi se rozhodl i nizozemský DJ Armin van Buuren, že v rámci své týdenní pětihodinové rezidenci v Universe na Ibize přidá set vyhrazený pouze vinilům. A speciálně pro tuto příležitost si vyrobí vlastní vinyl. Málo kdo čekal, že toto médium nejenže přežije CD, minidisky a flešky, ale že se dočká takovéhle renesance. Akce souběžně konaná ve dvou britských městech festival Read and Leeds se spojila se Spotify, aby pomohli fanouškům objevit nové kapely a interprety. Zjednodušeně už teď se jim a i vám objeví playlist sestavený z umělců, kteří na festivalu vystupují podle stylu hudby, vy tak půjdete na festival dokonale připravení. Hudbu budete mít v krvi, naposlouchanou a budete si vyzobávat opravdu to nej. Stačí ve Spotify vyhledat Reading and Leeds.
0: Express FM.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Music. First. Express FM.

0: party.
1: Well, it's all a

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Express. Music first.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Můžete si sice plánovat kariéru, ale někdy máte dojem, že to nadlouho nebude. To přesně zažíval před 16 lety Ed Sheeran, který nedávno přiznal, že tehdy tušil, že bude jen interpretem a la One Hit Wonder. A to, když vydal svůj song A-Team. Tehdy mu bylo 20 let a zřejmě netušil, jak multiplatinovou a miliardovou kariéru má před sebou. V přetechnizované době se DJové vrací k tomu, s čím začínali. Tedy do doby vinilové. Po Karlu Coxovi se rozhodl i nizozemský DJ Armin van Buuren, že v rámci své týdenní pětihodinové rezidenci v Universe na Ibize přidá set vyhrazený pouze vinilům. A speciálně pro tuto příležitost si vyrobí vlastní vinyl. Málo kdo čekal, že toto médium nejenže přežije CD, minidisky a flešky, ale že se dočká takovéhle renesance. Akce souběžně konaná ve dvou britských městech festival Reed & Leeds se spojila se Spotify, aby pomohli fanouškům objevit nové kapely a interprety. Zjednodušeně už teď se jim a i vám objeví playlist sestavený z umělců, kteří na festivalu vystupují podle stylu hudby, vy tak půjdete na festival dokonale připravení. Hudbu budete mít v krvi, naposlouchanou a budete si vyzobávat opravdu to nej. Stačí ve Spotify vyhledat Reading & Leeds.
0: Express FM.